0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.

Rádio FM+. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Hit Radio FM Plus.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: se za hubičku CZ.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
4: Takže, ohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám, sedím.
5: Strouhám,
7: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
4: servíruju.
5: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

0: noviny.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
3: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
7: Tak, a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si

0: matrace za hubičku CZ.
1: Pneu Hájek Plzeň, kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň, oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň, široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň, čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň, rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hranice pro odchod do důchodu se zatím posouvat nebude. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ale ostře kritizují. Koalice zatím nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. Zákeřní hantavirus by se neměl objevovat v Česku. Riziko jeho výskytu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Situace kolem výskytu viru v zahraničí ale české úřady sledují a krajští hygienici a lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Loď, která pluje pod nizozemskou vlajkou a na níž se lidé hantavirem nakazili, je aktuálně u španělských Kanárských ostrovů. Víkendové derby pražských S se dohraje dnes odpoledne. Přesně ve 12 hodin totiž zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slávii, která v závěru utkání porušila povinnosti pořadatele, hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta. Už dříve se předseda Tvrdík nechal slyšet, že případné oslavy titulu budou bez fanoušků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Sady 35. v Plzni před sebou mají celkovou proměnu. Práce začaly v pondělí a během srpna by mělo být hotovo. Lokalita v centru západu české metropole se promění v příjemné místo, kde přibydou stromy a záhony. Zmodernizují se kiosky i zastávky hromadné dopravy, které nově budou mít zelené střechy. No a jdeme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou oblačno. Teď ráno s občasnými přeháňkami, postupně budou četnější. Teploty se dnes dostanou mezi 8 a 11 stupňů.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak dneska už ten otevírák sedí teda. My jsme totiž, ahoj Jasmin, my jsme totiž to zapomněli včera s Davidem vyhodit. A ty jsi tady včera nebyla.
2: Ty jsi to zapomněl vyhodit.
1: Jo, takhle, já tak jsem to zapomněl vyhodit. Takže týmem podejte hlášení. Jasmin zde.
3: Ahoj, jsem tady.
1: David zde.
2: Zde.
3: A Michal.
1: Taky zde. A vy tady jste taky, dobrovolně jste si nás pustili, posádka kompletní, tak můžeme začít. Dan Bárta, On My Head. Hit Radio FM+.

0: 6 hodin, 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Mě by zajímalo, jak se vám vstávalo, protože minimálně u nás tady ve studiu je jeden člověk, který měl to vstávání takové náročné, tak aspoň pokračuj.
1: Je to pravda, tentokrát to vyšlo na mě teda. 2,5 hodiny cca spánek. Měla jsem koncert, pak jsem si říkala, hele, tak nebyla jsem tady kvůli koncertu včera, tak dneska bych už jako měla přijít, že jo? No,
0: to byl ten koncert vlastně, na který jsme v minutě šampionu, která nás čeká teď, rozdávali lístky, takže dorazili posluchači.
1: Jo.
0: Já jsem viděl nějaký fotky a vlastně jsem na tebe tak jako myslel, protože když jsem viděl fotky, co přišly do skupiny na WhatsAppu právě z toho tvýho koncertu, tak já už jsem se ukládal ke spánku a říkám si, tak to bude naopak. Míša bude vyspinkaný, ale zníš v pohodě, vypadáš fresh.
1: Jo, no tak to jsem ráda. Co vy, pánové?
2: No, já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu koncertu, ty jste nebyla ráno, takže ten koncert byl ráno, nebo jak si to máme myslet?
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že já začínala zpívat 9:30 a to je doba, když stávám do rádia, že už jsem večer úplně mrtvá, tak jsem se potřebovala vydatnout trošku.
2: Jasně. To, že jsme tady zůstali ve dvou, to tě nechalo klidnout.
1: Dobrý, co ty, Míšo?
2: Nechala ve štychu.
0: Já jsem se chtěl zeptat na to stejně, ale vlastně pak jsem si to nedovolil, tak se David zeptal, no, takže chápeme. No, já dobrý, já vlastně v pohodě, těšil jsem se na tebe.
1: Jo, no tak jo, co vy?
0: Co vy, kdo nás posloucháte, jaký máte ráno? Měli jste třeba náročnou noc, nebo máte pohodový ráno, to chceme vědět. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a jaký máte ránko? Číslo 777-937-777, no a mezi tím další muzika. Benson Boone, Beautiful Things, na Hit Radio v 6:07. Hezké ráno.

0: Benson Boone. Takhle vám hraje úterní Hitrádio, posloucháte Snídaní šampionů, no a startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, jaké máte ráno, nebo jakou jste měli noc, tak jdeme na to.
1: Andrea Brno vstává do práce.
0: Hezky. Roman Ostrava startuje auto.
1: Karolína Opava maže rohlík.
0: Barbora Karlovy Vary běží na směnu do práce.
1: Lukáš Lunchcrown prý neví, co je ráno, protože každý den vstává do práce ve 23.30.
0: Jak můžeš vstávat do práce ve 23.30?
1: To není ani noční, ani jako, no, asi to jde.
0: David Žacler, ráno klasika, holky vzbudit, vitamíny, obléknout svačinu, připravit tašky a odvést do školy. Danča a Naty vás pozdravují.
1: Simona Kladno právě chystá dětem snídaní.
0: Ahoj do rádia, tady Honza, se spánkem jsem na tom jako Jasmin, s tím, že já už jdu do postele. Honza.
1: Janča Praha teprve se rozkoukává.
0: A je to. No tak jako je z vašich zpráv cítit, že někdo z vás má náročné ráno, někdo, jak někdo vstává ve 23.30, to ani nejdeš spát snad, ne?
1: Přesně, jakože pracovní doba, co začíná nějak touhle dobou, to je zvláštní.
0: To vás obdivujeme. No tak nicméně, jsme rádi, že jste se nějak z té postele vykopali, no a co by vás mohlo zabavit teď, jsou další hity. Bude Michal Schulte a Rehab a taky Minelli, to je tohle. Ram pam pam na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Michal Šulte a Rehab, 6 hodin 17 minut na Hit Rádiu. Byla u vás včera bouřka? Dost pravděpodobně ano, někde krupobytí a na Liberecku se dokonce objevil úkaz tady čtu, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Název Roll Cloud. A vlastně já, když jsem to čet, tak si říkám, nebo takhle, taky si všímáte, že za poslední roky se začaly tyhle bouřky pomenovávat jako anglicky, co dřív nebylo.
1: Co je pravda, zároveň předtím se to pojmenovávalo po ženách, že jo? Takže vlastně my ženy teďka můžeme být klidný.
0: Jo, takhle, jakože prostě když přišel hurikán, tak se to pomenovalo po ženský. Tak jako tam to docela chápu, ale tak od dřív...
2: Proč asi?
0: Ale tak dřív prostě byla bouřka, byla taková maková a dneska, abys tomu rozuměla, co se teda vlastně jako dělo, aby si s tomu vzala normálně česko-anglický slovník, no, protože shelf cloud a roll cloud.
2: Já jsem to taky včera četl, tady dokonce mám titulek, Libercem se prohnal impozantní roll cloud, tak já jsem říkal, to by nějaká schůze členů generace Z, nebo nějaký snack to možná zní, ono to je přitom jenom jako bouřka, no.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Tak a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: M plus H.
17: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
18: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
19: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
1: MH.cz.
7: Už 30 let.
8: Matrace za hubičku CZ.
3: Co?
8: Matrace za hubičku CZ.
3: Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Pneu servis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneu servis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
20: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
21: Drž mi kabelku.
20: OK, to jsem nečekala.
22: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v provozu. Na trase z Domažlic do Klatov u Nové Výsky probíhá údržba mostu. Počítejte s omezením.
25: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: Ray Dalton. Blood Running. 6.29, posloucháte Hit Radio a doufáme, že máte parádní ráno. Michal, Jasmin, David s vámi. A David má...
1: Ranní update.
2: Jich Francie už zase žije filmem, v Cannes totiž startuje 78. ročník legendárního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude režisér Peter Jackson, převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatí, podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí na začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Za levné balíčky z Číny si připlatíme. Evropská unie totiž zavádí clo na jejich

0: od jednoho prodejce, tak zaplatíš 3x75 korun.
1: Přesně tak. Zatímco, jo, když objednáš balíček o 10 kusech stejného, jasně, typu, tak je to jenom 75 korun.
0: Vy objednáváte něco takhle z Číny, nebo?
2: Moc to nepodporuju asi, no.
0: Tak já teda musím říct, já jsem jednou zkusil, jo, koupit díl do auta plastovej za asi za 200, který normálně stál 5000, přišlo to a pasovalo to. Mm. No, takže zkušenost jako dobrá. Jinak si myslím, ona je to taková zásilka z překvapení, jo. Vlastně to bylo na poutích, nebo možná ještě štěstíčko se tomu říkalo, ne? Že si to koupíš a vlastně zjistíš, co tam je až potom, no. Nicméně na tohle by bylo obří clo. Tohle je národní klenot.
1: Že tohle vždycky přijde dobře, že jo? Tohle vždycky vyzní dobře.
0: Tohle vyzní skvěle. Šrouby do hlavy. Lucie na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: tohle je Ina a Hop. 6.38
1: a taky úterní Hit Radio.
0: Hezké ráno. Jasmin. Máme tady dalšího člena týmu, který je o rok starší. Všechno nejlepší ti přejeme.
2: Děkuji. Proběhlo to v neděli, už to mám za sebou.
0: No, proběhlo to v neděli a mě by zajímalo, jestli to je teda ve stejném módu, jako když jste slavili narozeniny tvýho Kuby, a že jste to slavili asi 2 týdny puse, tak jako jestli to pokračuje ta party, nebo...
2: To takhle nebylo, jen jsme o tom jako často mluvili, ale jinak ne, měli jsme jednu neděli, kde jsme se sešli všichni, nebylo to takhle, rosto do více dnů a je to, bylo to hezký.
0: No tak všechno nejlepší a mě by zajímalo, takhle, my musíme říct, kolik tě je, i když se to už neříká, protože on tady je totiž jeden konkrétní výzkum, jo, že vědci tvrdí, že po 26 kvalita volných mužů prudce klesá, že pokud si prostě nevybereš partnera do 26 let, takže už jako máš smolíka, no, že už to pak jako přebraný. Tak by mě zajímalo, tobě teda o rok víc, 27, tak jako jestli jsi teda spokojená, jestli to jako klaplo.
2: Já si myslím, že klaplo, já jsem šťastná, já jsem spokojená 5. rokem, takže...
0: David, pojďme si to dělat s tím prstínkem na té ruce. Normálně ty, Jasmin si automaticky začala otáčet prstýnek, který má jako deku, to není snubák.
2: To není snubák, ale i na tom místě, máš pravdu.
0: To je dekorace a Jasmin si jim začala točit a bylo to jako, jakože vlastně se ti automaticky začalo v hlavě jako, tak jako mlít, že no jo, tak by si mě mohl teda už vzít.
2: Nepočkej, to byla sranda, protože jsme měli rodinnou oslavu a teďka se tam sešla Kubova mamka. Moje mamka a obě říkali, my jsme si mysleli, že to je nějaká jako oslava nějakých zásnub, že nám něco řeknete. A říkám, prosím vás, když jsme to takhle tady upíchli jako ze soboty na neděli, aha, kdyby to bylo plánovaný takhle, tak se to řeší přece mnohem díl dopředu, kdyby jsme vám šli oznamovat něco.
1: A hlavně,
2: takový,
1: kdyby bylo jenom na Jasmin, tak už by se to dávno stalo.
2: No,
1: že
2: přesně,
1: jo?
0: No to je pravda. A vy jste teda počkej, takže to byly na oslavy a oslava na rozek a byly tam teda oba rodiče, jo? Jako rodiče obou dvou, nebo?
2: Jo.
0: A jak to probíhalo?
2: Hele, to je na deal,
0: je na deal, dobře, tak tomu se ještě dotáhne. Všechno nejlepší v případě, že i vy třeba slavíte narozeniny, taky vám přejeme všechno nejlepší. Za chvíli další hity My Chemical Romance, anebo Tou Low a Habits. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Izomat stavebniny. Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
9: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
8: Fakt?
9: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
8: Tak jedeme.
9: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
8: Kdo na to jde?
9: Od lesa koupí auto od Esa.
10: Farma Park u Tom doma, tady to všechno začíná.
11: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
11: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Oranžová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi leháro.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku na Chebsku, Mariánských lázní, v ulici pod Panoramou je rozlitý olej na vozovce, dejte tam pozor.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Pořád jste tady.
11: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle Hit Radio. Toulou 6.54 posloucháte Snídaní šampionu. A mě by zajímalo, jestli jste někdy zažili ten pocit, tu radost, když jste třeba našli peníze v bundě, v kapse, nebo když vám ty peníze třeba přišli na účet jen tak náhodou od někoho, kdo vám ty peníze třeba dlužil. Co?
1: Taková náhoda, že to říkáš zrovna dneska, když mě před chvílí přistálo na účtě 2000 korun.
0: No protože tady, David tady úplně naskočil a říká, tyjo, co to je? A my říkáme, co se stalo? A David, mě přišly 2000. A říkám, co na tom je divnýho? A David říká, no, to jsou peníze od kluka, který si před, asi kolik říká, před pěti lety?
1: No před pěti lety si půjčil na dva týdny peníze, no.
0: Ale počkej, musíš říct kolik, ale...
1: Já nevím, jestli chci zacházet takhle úplně do detailu. To jsou 30, to jako desítky tisíc.
0: 30 tisíc to bylo.
2: Jo, takhle.
1: Bylo to 30 tisíc, no.
0: Takže po pěti letech ti přišly 2 tisíce, jo?
1: Je to tak, ale já to beru jako první vlašťovku. Vůbec to, že ten člověk ještě existuje, víš, o to jde.
2: Ježíš, to je perfektní.
0: Ne, já si myslím, že bude chtít půjčit zas, jo, že si řekl, tak ukážu mu, jak jsem jako solventní.
2: Jo, jo, jo.
1: Solventní po pěti letech.
0: Jsem seriózní. Ale vlastně, jestli to bylo dobře, tak dejme tomu 30 tisíc, takže poslal ti dvojku, tak to máme 15x5, takže třeba jako v tvých sto letech by to mohlo být spočítaný.
1: To ne, já teďka předpokládám, nebo takhle, já ho budu uhánět každý měsíc, mm-hmm. A kdyby to bylo každý měsíc 2000, tak za 15 měsíců, no tak dejme tomu příští rok na podzim, že bych to mohl mít. No.
0: A je na tobě vidět, že už si tak jako zapomněl, to, že se na ně byl naštvaný, že to nevrátil, že už tam je jaká jako vidina.
1: Je to spíš podobný pocit, jako když si zapomenete v kapse u bundy třeba 500 a pak ji příští rok zase v zimě objevíte a máte z toho radost, jako kdyby to ty peníze vlastně nebyly nikdy vaše.
0: Je to tak, je to tak. No ale teďka vážně, by dlužil třeba někdo nějaký peníze, Jasmin?
2: Já musím říct, že mám štěstí na lidi, mm-hmm. A že asi zatím ne, zaklepu.
0: Tyjo, tak to mě takhle dlužila jednou bývalá kamarádka, no. Taky to bylo docela dost peněz a já ty peníze chtěla zpátky. A teďka, on je totiž nejhorší, to mi asi odkýváte, pak se prosit o svoje peníze, jo? Prosím tě, už bys mohl a teďka, a fakt je to jako už trapný, jo? A mě to trapný nebylo. Tak jsem jí volal a volal a teďka najednou, že jako nedostupný účastník, tak si říkám, aha, tak si vypla telefon, no takhle, on se jí vybil, jak jsem jí furt volal, protože za chvíli přišla zpráva, volané číslo je opět dostupné, tak se mu ozvěte. Tak jsem se ozval a myslím si, že jako ten nátlak toho volání byl jako tak extrémní, že peníze přišly.
1: No, nice. Tak
0: peníze přišly, takže to dopadlo. Tak pokud vám někdo něco dluží, zkuste třeba tuhle taktiku.
1: Mohli bychom z toho udělat takový měsíční seriál. Zase za měsíc, až se mu připomenu, tak vás budu všechny updateovat o tom, jestli přišla další zpátka.
0: Tak a nebo mě napadlo, vy, kdo nás posloucháte, jestli vám někdo dluží, normálně napište nám jméno, příjmení, adresu, kolik to je, vyřídíme to přes éter.
1: A chceme 10%.
0: 20.
1: Dobře.
0: David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio Gong Gong Gong v 6.57. Hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Co?
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Cože?
7: Matrace za hubičku CZ.
8: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
9: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
10: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty dneska budeme platit míň. Vládou stanovená maximální cena totiž v úterý bude klesat, a to především u nafty. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů, nejvyšší cena nafty tak klesne o korunu a 31 haléřů. Stále tak zůstane pod cenou benzínu. Spojené státy by mohly mít 51 států. Podle posledních zpráv americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by k USA připojil Venezuelu. Prozatím prezidentka této jihoamerické země Rodriguezová ale včera uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států. Trump už dříve vyjádřil svoje přesvědčení, že ho Venezuela miluje. V Česku je stále sucho, podle meteorologů výrazně nepomohly ani deště posledních dnů. Nejhorší stupeň zůstává na zhruba třetině území naší republiky. Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Malé děti z Černošína a okolí dnes opět mohly vyrazit do své mateřinky. Školka na Tachovsku opět obnovila provoz. Jak od nás víte, před několika týdny ji kompletně poničili vandalové. Rozbili nebo zničili vše, co jim přišlo do cesty. Podle některých má škody na svědomí parta místních výrostků. A jaké nás dnes čeká počasí? Na západě Čech by mělo být chladno a větrno. Předpověď slibuje oblačnou oblohu. Dopoledne občasné přehánky, odpoledne četnější. Na teploměrech naměříme od 8 do 11 stupňů Celsia.
15: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
16: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Dobré ránečko.
18: Krásný ráno.
19: Snídaní šampionů.
17: 7 hodin, 4 minuty, je tady s námi taky samozřejmě David, je tobě hezký ránko, Dave.
6: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
18: A speciální pozdravy posíláme dneska i všem zdravotním sestřičkám, takže i mojí mamce, protože dneska je den zdravotních sester.
17: Je, tak zdravíme všechny sestřičky, mimochodem takhle po ránu se často dějí odběry krve.
18: Je, no.
17: A já jsem byl takhle platonicky zamilovaný do sestřičky, fakt? Která mi vždycky odebírala krev, tak je. Nevím, jestli to slyší, ale zdravíme všechny sestřičky a jsme moc rádi, že vás máme. Hity nachystaný, One Direction a Nelly Furtado. Pojďme na to.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Za malou chvíli 7:45. Ladíte úterní hitrádio, tohle je Nelly Furtado, dobré ráno. A mě by zajímalo, jestli už máte za sebou ten moment, kdy k jednomu stolu posadíte lidi, co vlastně spolu nemají vůbec nic společného, kromě toho, že jejich děti spolu spí. A ne seznámení rodičů. Někdo tady ve studiu to za sebou má a to je Jasmin.
1: Ano, teďka v neděli při oslavě narozek jsme teda seznámili naše rodiče.
0: Jaký to bylo?
2: A po 5 letech, jo, až.
1: No, tak kdyby byly jako obě rodiny ze stejného města, tak je to v pohodě.
0: Kdyby byly jeho rodiče normální, tak to je co?
1: Ne, ale Kubova rodina, přítelova, bydlí kousíček od Mariánských Lázní a moje rodina je z Prahy, takže tam se to moc jako nepotkávalo, ale Kubova rodina zrovna měla cestu do Prahy, tak jsme řekli, že to takhle vymyslíme.
0: Tak se spojilo.
1: Tak se to spojilo. A bylo to super, ačkoliv jsem se bála, protože moje rodina je taková jako echt od rány.
0: Jasně.
1: Já třeba ne, ale rodina prostě jo.
0: A Kubovi rodiče jsou takový kliďasové, ne?
1: Takový až jako pohádkově hodný. Jo. Mm-hmm. Takže se, ne, že by ta moje rodina nebyla hodná, ale je tam tenhle ten rozdíl. Jo.
0: A to řekni, že na tebe byly zlí normálně tvoji rodiče, můžeš.
1: A fakt jsem měla strach, i můj Kuba měl velký strach, ale všechno proběhlo v pohodě. Jako stalo se třeba to, že teda servírka se ptala manžela mojí mamky, mýho otčíma, jestli si dá alko nebo ne alko. Mm-hmm. A on říká, prosím vás, ne alko, fuj. A pak si objednával Kubův táta, který je velký abstinent. Takže ten moment potom byl takový jako dost špatný a těchto těch věcí tam bylo víc, ale nebyl to žádný velký problém, jenom takovýhle malý jako to, jo.
0: Já jsem se do tebe, já to nezažil, jo, no. Důležitý říct, tak se do tebe jako vžívám, protože si dokážu představit, anebo spíš si nějak nedokážu představit, co se bude dít, až se setkají dvě entity, moje rodiče a přítelčiny rodiče, jo, co se jako bude dít, protože přesně pak se ti honí hlavu a teďka, a co když řekne tenhle něco špatně, a co když tenhle a tohle, a já nebudu úplně blbec.
1: Jo.
2: Tyhle akce, promiň, jsou hodně specifický tím, že vlastně všichni účastníci jsou do značné míry nervózní. Jo. Jak to dopadne? A všichni chtějí, aby to dopadlo dobře, takže podle mě ten stres, nebo jako je částečně na místě, ale ono to nakonec stejně dopadne vždycky dobře, protože všichni chtějí, aby to dopadlo dobře.
0: Takže prostě je důležité nalejt na začátku všechny.
2: Asi tak.
1: Mám tip, měli jsme sebou mojí 10letou ségru. A když tam máte sebou už nějaký dítě, tak je to pecka, protože většinou se všechno stáčí k tomu dítěti. Bohužel nemohl přijít můj brácha, který má jako v podstatě novorozeně. Takže kdyby tam byla ještě malička ta holčička, jo, tak úplně malička.
2: Takže
1: tak
2: rozmělnit
1: super.
2: Pozornost.
1: Přesně, ano.
0: To
1: ano.
0: Je dobrý plán, to děkuju, to se určitě hodí. No tak mě by zajímalo ještě teda, jak vypadalo setkání Davidových rodičů a rodičů tvé partnerky Evy?
2: Úplně v pohodě, taky ze začátku nervozita, ale potom se trošku něco málo popilo a už to šlo úplně hladce.
0: Tak to říkám, takže víš, o čem mluvím. Tak já to mám v plánu taky, až to někdy k tomu dojde. No tak zajímá nás, vy, kdo nás sladíte, kdy u vás třeba proběhlo to první setkání rodičů, jestli po měsíci, nebo jestli jste se třeba potkali až na svatbě. A třeba jaký největší trapas se stal, když se teda ty rodiče, tyhle dvě entity, jak já říkám, jako setkali, jo? Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777, nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou na WhatsApp. Kateřina Marie Tichá, Plamen na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Fastboy. 7 hodin, 19 minut, krásné ránko. Ladíte Hit Radio a bavili jsme se o tom, že se stala velká věc. Rodiče, tady Jasmin, se potkali s rodiči jeho Kuby poprvé po kolika 5 letech.
1: Ano.
0: Velké setkání. No, dostali jsme se k tomu, jak probíhalo vaše setkání mezi vašimi rodiči a rodiči vašeho partnera. Jestli tam došlo k nějakému bizárku, nebo jak to probíhalo. Přišlo od vás spousta hlasovek a spousta zpráv.
1: Marek píše, ahoj, já mám ze seznámení našich rodičů velký respekt. Dobrovolně se do toho nehrneme. Přítelkyně rodiče by se s mojí mámou přizabili. Nejspíš k tomu dojde až na svatbě.
0: To se mi líbí, že už jako, to tak jako predikuje dopředu a vlastně, že k tomu napsal, že k tomu dojde až na svatbě, jo? Tak co je lepší?
1: No právě, aby vám to neskazilo tu svatbu, pak nějaký foupáčko, že jo? Jako, no, nevím.
0: To bude mela. Taky když je Bobina, naši rodiče se komplet potkali 2 roky po svatbě, nachystala se zabíjačka a nějak to prošlo dobře bez extra komplikací. Naši jsou, jak slušně říct, švihlí. Od chlapa jsou to samý. Brali jsme se v covidu po 2,5 roku soužití, svatba byla jen ve 4 bez rodiny. Od té doby se stále udržuje velmi vřelý vztah na dálku. V závorce bydlí od sebe 30 minut jízdy, ale všem to maximálně vyhovuje.
1: Tak hlavně, že jsou spokojení. Další zpráva, dobré ránko, je to už dlouho, ale pamatovat si to budu do smrti. Před svatbou přišli manželovi rodiče k nám, tchán si ještě nesedl a hned se zeptal na plnou hubu. Tak jaký má věno, kolik přinese do rodiny? V tu chvíli jsem si říkala, mám si ho vůbec brát, hezký den, Jarmila. No a jen tak po 30 letech jsem se pak rozvedla.
0: To je geniální. Tak je tady máme hlasovku od Káti.
2: No, tak moje rodiče to znamenali také v 5 letech vztahu. A vlastně při tom setkání se zjistilo, že naši otcové spolu byli na stejné vojně, takže se to pak neslo krásným přátelským duchu, ale všichni jsme se toho samozřejmě předem báli.
0: Káťa musela šeptat,
1: ale hele, přišla ještě zpráva od Zuzky, teď jsem jí rychle přečetla, hodně mě baví. Ahoj, nemám přímo vlastní trapný zážitek ze seznamování rodičů, ale můžu jeden takový prásknout na svého bratra. Měl první vážný vztah, už je to dávno, bylo mu asi 18, a my jeli na seznámení k domu rodičů jeho přítelkyně. Podotýkám, že velmi seriózní rodina. Náš táta byl tak nervózní, že se opil a hovor se stočil na téma, komu smrdí nohy. A jelikož je náš otec velmi pyšný na to, že jemu teda ne, tak ve stylu důkaz místo slibu. Zvlékl ponožky a hodil je po mamince slečny, aby se teda přesvědčila. No tato láska mému bratrovi nevydržela. Tak to je skvělý.
0: To je dobrý.
1: Jako hnus, ale dobrý.
0: To je dobrý, to je skvělý, to je paráda. Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Ahoj, tady Tomáš. Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechehe, chachacha, noční, no.
0: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci, který se tak zděsil, že začal po mě střílet. Jo, takže naštěstí jsem zdrhnul, druhý den jsme tam přišli se jako představit i s rodičima, takže ten to potom přešel jako tak v klidu mlčením, ale pak mi to nechal sežrat.
1: Ježiště.
3: Tak zatím, čau.
1: Tome, děkujeme za hlasovku, děkujeme i za všechny zprávy, tohle je boží, takovýhle historky.
0: Nejlepší seznámení. No tak jestli vás něco v brzké době čeká, tak teď už, myslím si, můžeme říct, tak nějak trochu tušíte, na co se připravit. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: 1:1 Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
12: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
13: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
14: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
15: Nápady, tipy, inspirace.
16: Šumava žije!
15: Šumava žije CZ.
17: Chcete zažít něco netradičního?
18: Nevíte, kam s rodinou na kole?
17: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
18: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
17: Uslyšíte historickou hudbu.
18: A děti zabaví divadelní představení.
17: Užijte si kulturu pod širým nebem.
18: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
19: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Interkora, staví nové obchodní centrum. Interkora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
20: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
21: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
22: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
23: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
24: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
25: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku. Na trase z Karlových Varů na Plzeň na odbočce na Klenovice počítejte s omezením kvůli opravě vozovky.
26: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
27: Hit Radio FM+.

0: Linkin Park v 7.31. Tohle je úterní Hit Radio a snídaně šampionů a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ani opice na Gibraltaru nejí zdravě, tamní makakové jsou proslulí svou drzostí a mlsností, často se jim proto stává, že jim po ukradení nezdravého jídla není dobře. Na sklidnění žaludku a doplnění chybějících bakterií a minerálů proto jedí hlínu. A teď jedna gratulace do Spojených států. V Texasu se narodila jednovaječná čtyřčata. Holčičky, které byly počaty přirozeně bez lékařských zásahů, dostaly jména začínající písmenem A. Amora, Analia, Aria a Azura. Jeden z nejikoničtějších filmů historie slaví kulaté narozeniny. Od premiéry Top Gunu uběhlo už 40 let, samozřejmě toho prvního dílu. Stal se jedním z největších hitů 80. let a s Toma Cruise udělala světovou hvězdu.
3: To jo, Tom je dobrý.
0: 40 let, jo.
2: Já jsem si schválně zadal na internetu 10 největších zajímavostí o filmu Top Gun a minimálně ta první mě přijde opravdu hodně zajímavá. Věřte, že námořnictvo USA po filmu zaplavili přihlášky. Po premiéře filmu v roce 1986 vzrostl zájem o vstup do amerického námořnictva o 10%.
3: Takový nábor to byl.
0: Takový nábor, tak vlastně si říkám, že bychom mohli vyřešit nedostatek policistů, hasičů, zdravotních sester, doktorů v České republice, že by se mohl natočit film a mohlo by se to jmenovat třeba, nevím, IZS. Třeba. Pojďme soutěžit. Dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. O to hrajete celý tento týden v rychlé pětce. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shawn Mendes. Tohle je Hit Radio 7.35 a tohle bude Rychlá pětka. Celý tento týden rozdáváme dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného. Rychlá pětka.
1: Show Marka Ztraceného na Letenské pláni přichází na ní vlastně po vyprodaných dnech. Má to být obrovská audiovizuální show, my jsme ho tady měli na rozhovoru nedávno. Kousíček nám ukázal to, jak by to mohlo vypadat, a teda máte se na co těšit, to jo.
0: No máme se na co těšit, my tam u toho budeme totiž s vámi, no

0: A kdo tam vyrazí dost pravděpodobně zadarmo, bude Eliška. Eliško, hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, ty jsi napsala, že bys chtěla vyhrát lístky pro svoji maminku, že Marka Ztraceného poslouchá každý den a že by ráda šla na ten koncert, tak byste vyrazili spolu nebo bys to věnovala mamince, ať někoho pozve třeba?
1: Ne, ona měla v plánu, že půjde s tátou.
0: Aha, Takže ty soutěžíš vlastně pro rodiče, tak to je parádní. No tak Eliško, pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jaké barvy má logo sociální sítě Facebook?
1: Modrou a bílou.
0: Přesně, bez váhání.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Eliško, budeš vědět, jak se jmenuje současný prezident České republiky?
1: Petr Pavel.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Kolik hodin má jeden den?
1: 24.
0: Já nestíhám mačkat ani ten odpočet tady. Tak Eliško, další otázka.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje mládě od prasete?
1: Celé.
0: A poslední, 5. otázka.
3: Jaké je hlavní město Polska? Budeš vědět?
1: Varšava.
0: Ty jsi neuvěřitelná! Neuvěřitelná, Eliško. Vyhráváš 2 lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni pro tvé rodiče.
1: Děkuju.
3: Moc gratulujeme, snad budou mít rodiče taky radost.
1: Jo, táta je tady se mnou v autě, Ama.
0: Je? Má, tak ahoj tati, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, máš skvělou dceru, táto. Tak ještě mi, Eliško, řekni, prosím, chceš něco zahrát, když už teda si nevyhrála nic, ale vyhrál jsi lístky pro rodiče. Nějakou písničku, něco, co hrajeme?
1: Mně je to jedno, třeba něco od Kabátu.
0: Fakt jo? Takhle jako
3: rozjedem. Ostra,
0: jo. No tak počkej.
3: Hele, co by ne?
0: Už to tam ladím, hele, tak Kabát, tak třeba zkusíme Malou dámu nebo Burlaky, nebo co máš ráda?
1: Burlaky,
0: hele, letí to tam. No tak jo, lístky posíláme, Baru, měj se krásně, užijte si den a užijte si hlavně koncert, ahoj.
1: Děkujem.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
0: A teď taky Kabáti, Burlaci, hezké ráno.

0: se vlastně líbilo, teďka mi došlo, že Eliška vyhrála pro své rodiče lístky na Marka Ztraceného, když jsme se ptali, co by si chtěla nechat zahrát, tak tam střelí kabáty.
1: Táta půjde na Marka.
0: Přesně.
1: A ona tady jede budlaky.
0: Za doprovodu kabátu. 7.42, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Já jsem s vámi chtěl probrat jednu věc, nevím, jestli jste si toho všimli, ale to, že mladá generace, Gen Z vlastně, bychom mohli říct, a vlastně tak trochu mileniálové, se už v práci jako nezdraví, že zmizelo úplně takové to tradiční ahoj v práci.
1: Myslím, že vůbec nechodí do práce teda, tak chodí, ale nezdraví.
0: Takhle, když už jako někdo z nich přijde, tak jako nezdraví. Jo, že už vlastně nezdraví nahlas, že už to je jenom takový, že jako kývnou nebo jako zvednou obočí, jako
2: jasně.
0: No, a pozdravil jsem tě teďka.
2: Já musím říct, že s tím tu zkušenost mám, ale naopak teda se staršíma lidma, i klidně v téhle budově, jo, že opravdu mě to vždycky tak jako popíchne, vytočí, nic neřeknu, jo, ale prostě když někoho pozdravím a ten člověk a zpravidla právě starší než já mi neodpoví, tak mi to teda hodně vadí.
0: Mm-hmm. Se líbí, jak si vlastně vyřizuješ účty přes éter, protože víme, že na recepci hraje Hit Radio.
2: Ne, tam na recepci u nás tam jsou dobrý.
1: Tak, říkala, tak, že ne teďka.
2: Ne, máme víc recepcí tady.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Chceš pomáhat? Tak odpal.
7: Cože?
6: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
8: Tak, a jdeme spinkat.
9: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
8: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Na výlet?
12: Ano.
11: Jak?
12: Autem.
11: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
12: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
11: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
12: Olympia Plzeň.cz.
13: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
16: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
16: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
16: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
16: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
16: No normálně v Georgii.
17: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
18: Tohle nepřeslechněte.
7: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
18: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Klatovsku ve Špičáku u Železné Rudy. Místní části Špičácké sedlo budou probíhat práce údržby, dejte pozor, moc to tam nehoňte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní Hit Radio. Shabuzi, Bar Song v 7.53, krásné ráno.
1: Jak už jsme tady dneska trošičku naťukli, v Texasu se stal zázrak a narodili se tam jednovaječný čtyřčata, jo, čtyři úplně identický holčičky, ale oni mají všichni jméno od A, i rodiče mají jméno od A, ale ty čtyři novorozeňata se jmenujou Amora, Aria, Azura
2: a Analia.
1: To jakože bejt ta čtvrtá holčička, to je fakt za trest. Proč to dělají ty rodiče?
0: Nevím, no, tak asi jako už došli holčičí jména na A, tak tam prostě museli střelit tohle. Nicméně jako čtyři stejný dcery, jo.
1: Jako mohla to být Any, ale je to prostě Analie.
0: Je to Analie prostě, no.
1: To je jako, pecka.
0: Jinak je to takový kontrol C, kontrol V v reálném životě. Představ si, že bych tady byl já čtyřikrát.
1: No, ježiš, to si nechci představovat moc.
0: Já taky popravdě ani ne. I když, jak vždycky říkáme, když jako potkáš někoho, kdo nestíhá, a říkáte, já jsem musel prostě rozštvrtit, abych jako všechno stíhal, ty musel být čtyřikrát na tom světě, no, vidíš, no, ty tady jsou čtyřikrát. No.
1: Jde to.
0: Jo, ale představ si tu logistiku, jo. Čtyřikrát plínky, čtyřikrát krmení, čtyři prostě brečení najednou, nebo vlastně ani ne najednou, jedno brečí, přestane, brečí no, druhý a takhle to jede furt dokola. Takže se mají na co těšit,
1: a
0: no.
1: A pak v pubertě třeba, že jo, čtyři holky v pubertě pod jednou střechou, to budou mít teda hodně záživný rodiče.
0: No, to se má taťka na co těšit, to bude moc prýma.
3: To nemohlídáš. Já jsem jenom hledal schválně, jaká je pravděpodobnost, že budete mít čtyřčata, tak myslím, že je to 1:700 000 porodů, takže na každých 700 tisíc porodů jedna čtyřčata.
0: Takže teďka vyhrál bingo. I s Analkou. Dáme ano, David. 7.55, hezké ráno.

Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: zlomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pojišťovny mají napilno, lidé po celé republice hlásí škody po včerejších bouřkách, a to především na Moravě. Lokálně tam napadlo i 40 mm srážek a nechyběly kroupy. Nejčastěji byly potom hlášeny vytopené sklepy a další objekty. Když na setkání s Vladimírem Putinem, tak jedině bez hodinek. Paranoja ruského prezidenta podle zahraničních médií vrcholí. Už dříve byly zakázány v jeho přítomnosti telefony a jiná technologická zařízení. Nyní se přidaly hodinky, a to digitální i mechanické. Výjimku mají jen lidé, kteří mají ruskému prezidentovi nejblíž. Už žádné kukly a pyrotechnika, Slavia podle předsedy Tvrdíka podnikne rázné kroky proti neurvalým fanouškům, a to v reakci na události sobotního derby. V budoucnu by mohly být u turniketů kontrolovány občanské průkazy. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Sady pětatřicátníků v Plzni před sebou mají celkovou proměnu. Práce začaly v pondělí a během srpna by mělo být hotovo. Lokalita v centru západu české metropole se promění v příjemné místo, kde přibydou stromy a záhony. Zmodernizují se kiosky i zastávky hromadné dopravy, které nově budou mít zelené střechy. No a jdeme se podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech by mělo být většinou oblačno. Teď ráno s občasnými přeháňkami, postupně budou četnější. Teploty se dnes dostanou mezi 8 a 11 stupňů.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké úterní ráno.
9: Ahoj, ahoj, ahoj.
10: Snídaně šampionů.
12: Já jsem si všiml, že pokaždý, když řeknu spojení hezké ráno, hezké úterní ráno, tak ty řekneš ahoj, ahoj.
9: No a víš proč? Protože ty řekneš i ráno a i ten den, a co já se budu opakovat, tak já ahojuju tady.
12: No jasně, tak ahoj. No. A ahoj i tobě, co řekne David na to?
13: Čau.
12: Čau.
9: Čau.
12: Tak říkáme i ahoj, krásné ráno vám všem, samozřejmě, kdo nás ladíte, to nám dělá radost. Pharrell Williams, Happy, to by vás mohlo pobavit, no teď jo. Chvíli po osmé, tak pojďme na to.
14: Hit Radio FM+.

0: jste se ještě 4 minuty zpátky mračili, tak teď už je nálada 100 pro úplně jinde. Skvělej Pharrell Williams a jeden z nejpozitivnějších songů vůbec, Happy. Hit Radio 8.07. Dobré ránko, no a dneska slaví sestřičky.
1: Ano, už jsme říkali, že dneska je den zdravotních sester a děkovali jsme jim tady, protože doktor vás sice operuje, ale sestra se o vás stará.
0: No to je ten důvod, proč se k tomu vracíme, protože si myslím, že si to zaslouží speciální samostatný vstup, protože za mě jsou sestřičky bytosti, které mají v popisu práce takovou jako, jak to říct, neviditelnou psychologii. Nemají to za prvý jednoduchý a za druhý jsou vlastně pořád tam, kde je potřeba, takový strážní anděle.
1: Nejenom teda neviditelnou psychologii, ale jak jsem říkala, tak moje mamka je zdravotní sestřička a vlastně vím, že ta práce je fakt těžká a děláš kolikrát věci, které jako... No vyžereš si to nejhorší, jo?
0: Takže ty máš doma sestřičku, zdravotní mamku. Já mám taky sestřičku, zdravotní doma. Ty máš někoho, Davide, z lékařství doma?
2: Já mám jenom vzpomínky na zdravotní sestry v nemocnici na Slovensku. Jenom, že se teda úžasně starali, ale taky úžasně vypadali.
1: No jasně, tak Slovensko, no slovenský tak holky jasně, to víme.
0: Tak sestřičky vypadají dobře, no proto říkám, že mám doma jednu. Tak by nás zajímalo, jestli byste třeba chtěli něco nějaké sestřičce vzkázat, vyřídit takhle přes éter. Pojďte do toho. 777-937-777, můžete přes WhatsApp jako hlasovku nebo zprávu. A my tady jednu sestřičku s krmárou máme pro vás. Tohle jsou Eláni, hezké ráno!

0: Rihanna, Umbrella. Čtvrt na devět a úterní snídaní šampionů na Hit Rádiu Fuších. Přejeme krásné ránko, vrátíme se k tomu, co jsme řešili, a to, že dnes je den zdravotních sester, tak jsme sestřičkám děkovali takhle veřejně přes éter, no a ptali jsme se vás, jestli byste chtěli něco sestřičkám vzkázat. Přišla od vás spousta zpráv.
1: Napsala třeba Simča z Ostravy, děkujeme moc, takže zřejmě sestřička. Nicméně Bobby napíše, k sestřičkám, dělám ve špitále jen papíry, takže holky a kluci taky, vydržte to s těma pacošema a hlavně s doktůrkama, jste nej, pac a pusu.
0: Se líbí, jak se pacientům říká pacoši. To je samozřejmě, když nějaký pacient je takový nevrdlejší, jak mu řekneš, no to stane se s ten pacoš tohle. Taky píše Barča, ahoj, já bych chtěla takhle pozdravit, pochválit a poděkovat sestřičkám na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni. Pracuji jako lékařka, teď jsem sice doma na mateřské, ale moc ráda vzpomínám na časy, kdy jsme společně sloužili. Bez jejich pomoci, milých úsměvů a dobré nálady by ty služby tenkrát byly daleko horší. Jsou to andělé.
1: S tímhle souhlasí i Pája, ta napsala dobré ráno do rádia, chtěla bych moc pozdravit sestřičky z našeho hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Nesmírně si vážím jejich velmi náročné práce, kterou vykonávají s láskou, empatií a obětavostí.
0: Nádherný. Taky tady máme několik hlasovek, pouštím.
2: Chtěl bych popsat mojí dceři Viktorce na interním oddělení Zlín. Vesně s všetkým holkám momentálně malují oddělení. Chtěl bych jim popsat všechno nejlepší, zdraví a hlavně psychickou podporu. A hodně pevného zdraví, protože nemají to jednoduché. Děkuji.
1: To nemají. My děkujeme za hlasovku.
0: A ještě tady máme hlasovku od Lucie.
3: No, jak mi jednou řekla naše profesorka, práce zdravotní sestry je poslání k poslání, ale když se to dělá s láskou, tak to stojí za to. Takže kluci, holky, držte se, dělejte to s láskou, protože je to krásná práce. A spruzová a naštvaná sestřička je horší než plnej bažan. Hezký den.
1: To je přesně ono.
0: Jste andělé, kluci, holky, sestřičky, sestřáci. Děkujeme, že vás máme a posíláme další hity. Do práce vlastně, pokud nás posloucháte v práci. Alex Warren, Ordinary samozřejmě pro vás, kdo to milujete na Hit Rádiu. Hezké ráno. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: ženám, které mají dnes svůj den. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio v 8.20. No a za malou chvíli třeba něco k vám do auta. Kdo nás ladíte na cestách po republice, ať už se vracíte z práce, nebo jedete do práce, anebo jedete třeba na nějaký výlet, máte dneska volno. Bude Sia, Gimme Love, no a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, co vás kde na těch cestách drží. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora,
8: Jamaja.
9: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák.
9: Zapínám.
8: Krájím.
9: Šlehám.
8: Sedím.
9: Strouhám.
8: Flambuju.
9: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám.
8: Solím.
9: Pepřím.
8: Servíruju.
9: To bude legendární hostina.
10: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace ManiStretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina.
13: Postele Losina.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
17: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech přichází hlášení z dálnice o překážce. Na D5 na 122. kilometru ve směru na Plzeň probíhají na krajnici práce údržby.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: Ledoví muži dorazili do Česka a podle předpovědi se zdrží minimálně celý týden. Studený oceánský vzduch srazil teploty na úroveň, na kterou jsme zvyklí ze začátku jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Skutečná láska si zaslouží chránit každý den, to je hlavní motiv nové písničky od skupiny Elan. Novinka Večně milovaná je věnována ženám, matkám, dcerám a všem, kteří stále věří v zázrak opravdové lásky. 15 milionů dolarů, to je částka, kterou chce Dua Lipa po společnosti Samsung. Technologický gigant totiž bez dovolení použil její fotku k propagaci své televize.
1: A to je divný. To stáhli z internetu normálně, ne? Nebo?
0: No, divný je hlavně ta částka. Já si říkám, vemte si, kdyby se vám nebo komukoliv z našich posluchačů stalo něco podobného, že by třeba právě Samsung otisknul jejich fotku třeba na krabici s televizí.
1: Mm-hmm. Nebo kdybychom byli třeba na krabici od Bolt nebo od Mlíka.
0: Od čehokoliv. Tak co tě vede k tomu říct si 15 milionů dolarů? Nebo co tě vede k tomu říct si jakoukoliv částku?
1: Já bych byl rád, že jsem na té krabici.
0: Že mami.
1: Mami, ale úspěch, jsem na krabici.
0: Ona si řekne 15 milionů dolarů.
1: A ona už taky neví, co by si řekla. Hele, písničky dělá dobrý, ale je trošku nafrněná, si myslím. Robbie Williams, All Before I Die. 8.33, Hit Radio, přejeme vám fantastické ráno.

0: 9:45. Ladíte Hit Radio, za to moc díky, tohle je Pink. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ráno.
1: Vsadím boty, že mezi váma, kdo nás teďka posloucháte, jsou i nějaký třeba kamionáci. A už je to oficiální. Nejlepší parťák nejenom do kamionů už nejsou AC/DC.
0: Ale
1: Taylor Swift. Novej výzkum o řízení potvrdil, že songy od Taylor Swift normálně pomáhají řidičům líp se soustředit na cestu.
0: Já se tady tak jenom hezky usmívám,
1: ty
0: protože...
1: Ty miluješ, my to víme.
0: Já, ale to tak jako přišlo s věkem, podle jak prostě stárnout. Já to měl dřív, že mě tak jako nezajímala, ale pak to přišlo, jo, a přesně, máš tady Antihero, nebo máš tady třeba... Shake it off. Teďka hlavně The Fate of Ophelia. A já, až teda poslouchám jako úplně jinou hudbu, fakt jako já mám rád jako house a techno, jakože čistý, tak prostě Taylor, já prostě nevím, no.
1: Jako opravdu, když nám tady hraje Taylor Swift, tak kdybychom tady měli kameru a mohli bychom vám to nějak posílat do těch aut a prací a domácností, protože Michal, ten si to tady jede neskutečně.
0: Prostě to funguje, takže chlapi, jak bylo řečeno, vy, tvrdáci, alfa samci, kamionáci, slyšeli jste to, jo? Žádný AC/DC, žádný Abraxas a žádný takovýhle tvrdší věci. Taylor Swift je to, co vám za volantem zlepší náladu. Terapie začíná právě teď.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: Na výlet?
6: Ano.
5: Jak?
6: Autem.
5: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
5: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympia Plzeň.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
9: A to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér.
12: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
11: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
12: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
11: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
12: A spousta dalšího čtení.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindle X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu 8.52. Michal, Jasmina, David, s vámi přejeme hezké ránko, lidi.
1: Kdo máte děti, tak teďka žhavte svý telefony a počítače. Protože už se určitě někdy stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou divnou SMSku nebo roztomilou nebo šílenou a vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát.
0: No, poslat nám ji můžete na web Hitradia, hitradio.cz, a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro úplně celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská velká výhra, kterou každý týden jeden z vás získá, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Surikarty. Takže nám napište na web Hitradia nějakou tu šílenou SMSku, kterou vám vaše děťátko poslalo, a můžete to vyhrát.
0: No a tu další denní výhru, karetní hru Surikarty, vyhrál Pavel, který samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A Pavlovi napsalo jeho dítě tohle. Ahoj tati, jak jsi mi pomáhal s úkolem, tak dnes mi to ve škole pochválili, že ještě větší hloupost nikdy neviděli.
1: To potěší, no.
0: Tak myslím si, že tady už se úkoly od té doby dělali jenom s mamkou. Takže Pája vyhrává karetní hru Surikarty. No a kdyby vás zajímalo, co teda všechno můžete vyhrát a jak se do soutěže zapojit, stavte se na webu hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo

0: Za 3 minuty 9 hladíte Hit Radio Snídaně šampionů a ta úterní je u konce. My jsme se dozvěděli a před pár minutama takovou docela zásadní věc, že Taylor Swift působí jako kladivo na stres u všech řidičů, hlavně teda songy Antihero a Shake It Off. A přišla nám od vás naprosto geniální hlasovka, kterou musíme ještě než se rozloučíme pustit.
1: Ahojky Jasmín a Michale, vy jste moje oblíbená dvojka, prostě jste skvělí a musím říct, že já jsem řidička dodávky a občas by bylo zajímavý vidět i video, co my děláme za těmi volanty, když hrajete zrovna Taylor Swift.
2: To je hezký.
0: To je hezký. To
2: tak je
0: hezký.
2: Vidět, že na Taylor prostě paříme všichni. My tady ve studiu, vy tam v autě, doma, všude a to je fajn.
0: A i když se za to třeba stydíte, tak nebojte. Normálně vypuste to ven a řekněte to nahlas, že Taylor Swift je vaše oblíbená. Tak dalo by se říct, že po nás potopa, ale v podobě záplavy dalších parádních songů po deváté, které vám rozhodně zlepší úterní dopoledne.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Mějte se krásně.
2: Slyšíme se zítra od 6 do 9, tak ahoj.
0: Zvládněte úterý, čau, čau, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku před devátou Bára Škrybová, mějte krásný den a opatrně v Plzni křižovatka Klatovské a Majerovy hlásí tady nehodu osobáku a tramvaje. Na místě jsou složky IZS a jedná se o směr z města ven, tak bacha na to. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
5: Matrace za hubičku.cz.
6: Co?
5: Matrace za hubičku.cz.
6: Cože?
7: Matrace za hubičku.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
13: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
14: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
15: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ve vyšších polohách v Česku dnes může napadnout sníh, hlavně v Krušných horách. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. V noci na zítřek pak může v Česku místy mrznout a v dalších dnech se objeví přízemní mrazíky. Policie vypátrala pacienta psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Včera po něm vyhlásila pátrání. Muž se v sobotu nevrátil z povolené vycházky po areálu. Muž s výrazným tetováním v obličeji má vazby na Česko-Krumlovsko. Na večer policisté pátrání odvolali. Muž se našel a je zpátky v léčebně. Ve vídeňské městské hale se dnes odehraje první semifinále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Zúčastní se ho 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Český reprezentant Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek. No a disciplinární komise Ligové fotbalové asociace má dnes vynést verdikt nad Slávií. Sobotní duel v Edenu se Spartou byl předčasně ukončen kvůli vyniknutí fanoušků na hřiště a napadení několika hráčů soupeře. Slávii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta.
16: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
2: A zase máme potvrzeno, že pranostiky platí. Dneska je první ze zmrzlých mužů, tedy Pankrác, a šli jsme na teploměrech razantně dolů. Dnes tady v maximech jenom 7 až 10 stupňů Celsia, na horách 2 až 5. Oblačnost proměnlivá, odpoledne se můžou objevit i srážky.
14: Hit Radio FM Plus.
2: Krásné úterní dopoledne, přeje Bára Škrybová. Pamatujete na to, co jste si koupili za svoji první brigádu? Pátrejte v paměti, za chvíli pokecáme. Teď Avicii.

Dua Lipa Love Again, s vámi Hit Radio FM Plus, je 12 minut po devátý a Bára Škrybová přeje krásný úterý. Já jsem před chvilkou předesílala, že pokecáme a že máte pátrat v paměti, co jste si pořídili za svoji první brigádu. Ale než vám povím, proč tohle téma nahazuju, nebo než vám, nejdřív vám povím, proč tohle téma nahazuju. Sting se totiž vyjádřil, že jeho děti, kterých má 6, kanec 1, nedostanou automaticky jeho majetek v rámci dědictví. Doslova řek, máte boty na nohou, běžte pracovat. Takže asi jako něco samozřejmě odkáže, ale prostě to u něj funguje tak, že máš status Stingovo dítě, jako to není, že nemusíš nic dělat, ty prostě musíš dělat. Prostě Stingovo děti se nesmí válet a musí ukázat, že se snaží a jsou životaschopný, což je opravdu paráda. Myslím si, že podobně to má i Victoria a David Beckhamovi, taky chtějí, aby jejich děti poznali hodnotu peněz a děti chodí normálně na brigošky a vydělávají si. A myslím, že tohle známe asi úplně všichni nebo většina z nás, protože když jsme si něco moc přáli a naši nám řekli jako dobře, vydělej si na to nebo našetři půlku, já ti to druhou doplatím, tak to bylo jako paráda. To je taková klasická věta, já to praktikuju taky. A teď teda jako na co se ptám, jo, co jste si takhle za svoji první brigádu s pomocí rodičů pořídili? Pamatujete si ještě na to? První kytaru třeba, nebo mopeda, já jsem třeba měla Simpsona, mobil, cokoliv úplně to může být. Pište 720 870 237 a teď Train, Drive By, to je taky fajn.

0: Hit Radio FM Plus s vámi v úterý dopoledne je 9.24, Bára Škrybová zdraví. Před chvílí jsme tady spolu mluvili o tom, že Sting se vyjádřil, že jeho děti nedostanou automaticky jeho majetek, ale že prostě musí makat. Tak jsme tady spolu nadhodili téma, to vydělej si půlku, druhou doplatím, jak rodiče často říkali. A vy mi píšete, co jste si tímhle principem pořídili. Monika, já jsem si našetřila na růžovou Nokia 3310 a máma mi řekla přesně tohle, půlku ty, půlku já. No jako jasně, ale ta růžová, Moni, já si vůbec nepamatuju, že by byla růžová. Ty jsi měla nějakou podpultovku, že jo, přiznej to. Já jsem teda měla jako klasicky modrou 3310, ale byly to teda jako boží telefony. Filip, ahoj Báro, já si takhle koupil foťák a díky tomu dneska fotím svatby, takže vlastně nejlepší brigádová investice ever. Super, Filipe. Já jsem si takhle koupila Martensky, ne teda jako, že bych potom se tím živila, ale tímhle principem. Celý léto jsem měla okna autům na benzíně po dvackách a pak to přišlo. Krásný vzpomínky jsou to. Díky moc, že se o ně s námi dělíte. Mějte parádní úterý.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je za

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
5: Olympia Plzeň.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
9: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
8: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
9: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
8: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
10: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
11: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
10: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
11: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle

0: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Shakira Zoo, to je krásná věc. 9.36, s vámi Hit Radio FM+. My teďko z toho FMK na chviličku odbočíme za kolegy na Hit Radio 90 a k jejich podcastu Vypalovačka. Protože už mají venku pátý díl a ten je na téma fenomén Eurodance. Bez toho by 90 vůbec nebyly. Takže se dozvíte, proč to byl vůbec takový fenomén. Proč je vlastně tehdy Eurodance ovládl Evropu. A taky samozřejmě nechybí ani osobní vzpomínky, jak na taneční parket, tak třeba i na módu.
1: Jako nejčastěji člověk na tom parketu viděl plísňáky a mrkváče. Já jsem měla jako nádherný nabraný mrkváče, který byly na 6 knoflíků a každý ten knoflík byl jako neonově barevný. Takže jako když ta diskotéka samozřejmě potemněla a jak všude byly ty neony, tak svítily ty knoflíčky na kalhotech. Wow. To bylo jako vábydlo.
2: Jakože místo zipu si měla knoflíčky.
1: Ano.
2: Ty pás cudnosti.
3: Já jsem si to představil teďko.
1: Jako představ si, že fakt jako v tom vrchlabí ta diskotéka, je tam ta tma a mě svítí jenom ty knoflíky.
2: Ještě na takovém místě, veď.
1: A do toho přesně se z těch repráků jako pojď baby, dělej, dávej, jsem tady pro tebe a pojďme si užít tu noc a bude to dlouhá noc a tančíme a hlavně jako svět je krásný a milujeme se a pojď si sáhnout na můj růžový a neonový knoflík.
0: Dejte si to celý. Je to super.

Všechny díly podcastu Vypalovačka najdete na všech podcastových platformách anebo taky na webu Hit Rádia 90. A pojďme v těch 90. ještě zůstat, jdeme k nám. Tohle jsou starý dobrý, co dobrý, tohle jsou skvělý činasky, stejně jako já. Skvělý. Parádní úterý všem.

0: No Promises je 9.43 a vyladíte Hit Radio FM+. Máme úterý dopoledne a ve čtvrtek dopoledne po 11. dorazí do Live s Jirkou Plnářem herečka Lilian Fischerová a je to jedna ze zakladatelek festivalu Pojď sem na divadlo. Řeč bude o letošním už třetím ročníku festivalu, který se v Plzni uskuteční od 14. do 22. června. A tenhle ročník nabídne zatím největší a nejpestřejší program v historii. Pojď sem na divadlo propojí činohru, pohybové divadlo, hudbu i program pro děti a školy. A hlavně teda chce ukázat, že divadlo dneska může být moderní, že může být živý a že je úplně pro všechny, nejenom pro pravidelný návštěvníky scén. Takže Live s Jirkou Plnářem ve čtvrtek po 11. hodině a vy se koukněte na www.pojdsemnadivadlo.cz, ať třeba nepřijdete o nějaký lístky, protože to vždycky lítá jako blázen a fakt se není čemu divit.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Tak, a jdeme spinkat.
3: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
2: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Chceš pomáhat? Tak odpal.
11: Cože?
10: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připraveny jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
14: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Petrou Vinčovou o duševním zdraví dětí.
1: Ta důležitá informace, kterou děti potřebují dostat, jsem tady, když mě budeš potřebovat. Není to o tom, že bychom děti měli kontrolovat.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Tak tahle dáma má potvrzeno z nejnovějších výzkumů a studií, že je to nejlepší hudba na cesty. Takže kdo jste teď za volantem, tohle bylo hlavně pro vás. Taylor Swift, ladíte Hit Radio FM Plus, je minutka do desátý, Bára Škrybová s vámi a jdeme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na D6, 148 km na trase Karlovy Vary Cheb. Je tady pro poruchu odstavená dodávka, tak to nežeňte, ať to do ní nenaperete. To je pro tuto chvíli vše a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Matrace za hubičku CZ.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
9: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání budou pokračovat. V Plzni ukončilo provoz poslední kasíno, zmizel tak hazard, jak to ukládá vyhláška přijatá zastupiteli. Podle ní měly všechny provozovny v Plzni zavřít nejpozději do konce roku 2025. Ve většině případů se tak stalo. Po letošním 1. lednu město evidovalo posledních 8 provozoven. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska se dnes sejdou v Bratislavě. Budou řešit aktuální zahraničně politické otázky. Tématem bude i umělá inteligence ve vzdělávání. Součástí summitu takzvaného slavkovského formátu budou i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. No a čeští hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sejdou po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, přiblíží mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
12: Okolo 2. hodiny je plánován přílet ve dnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom půjdou hnedkom na let.
11: Tam je čeká první ostrý trénink.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Kdo jste dneska ještě nebyl venku, tak možná budete mít šok. Určitě sáhněte aspoň po nějaký lehký bundě nebo kabátu, protože fouká a je tam docela kosa. V maximech dnes jenom na nějakých 10 stupních, na horách jenom 5, takže tady přibarte normálně na férovku i kulichy. Oblačnost bude proměnlivá a s přeháňkami.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Je přesně 3 minuty po 10. Máme 12. května. První zmrzlý muž na nás zaútočil, tak ať se zahřejeme, jdeme si trsnout. Tohle je Super Rytmus, reality. Radio.

To je parádička, co? Celeste Buckingham, Run, Run, Run, tuším, že 16 tady bylo, neuvěřitelný hlas, je to frajerka obrovská. Vy jste si Rádiem FM+, máme 12. května, včera jsme tady spolu probírali, jak ten čas letí, že už máme skoro půlku května za sebou, to je parádní, zvlášť teda pro studenty a žáčky, protože zhruba tak měsíc a přestávají se učit a prázdniny přijdou a teplo, koupačky a festivaly. Takže jinými slovy, ani se nenadějeme a zase vyrazíme na Hrady. Letos na Švihově proběhnou 24. a 25. července. Ptáte se, na koho se těšit, tak na mátkou, jo. Daniel Landa, Mirai, Rivičky 48, MiG 21, Harley, Trautenberg, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Xindl X a další a další. Asi vlastně vůbec nemusím nějak víc zdůrazňovat, že to za to opravdu stojí. Že se tam určitě zase potkáme, jak někde pod pódiem, tak i u našeho stánku FM+, který tam zase budeme mít. A že to prostě bude opět velkolepý a fenomenální, no to je jasný. Takže si kupujte lístky, to je taky jasný, protože tady jako fakt není proč váhat. Na www.hrady.cz jsou aktuálně ty lupeny zase za výhodnou cenu, vlastně za tu nejvýhodnější, ale jako pozor, jen do 14. května, takže jenom do čtvrtka. Tudíž fofry, ať pak zbytečně neutrácíte a zbyde vám třeba na pivo. Na Hit Radio FM Plus si teď dáme zase něco pořádného od podlahy. Don't you worry, child, a vy mějte krásný úterní dopoledne.

0: Ale tohle je taky skvělý. Jessie J, B.O.B. Price Tag a vy mějte skvělý úterní dopoledne. Díky, že jste s náma. Je 10.23. My si tady spolu dáme zhruba ještě hodinku a půl, koukám. Potom přijde Jirka Pelnář, vytáhne na vás z kapsy srdcovky. Ta jeho kapsa je teda jako dneska pořádná, protože toho má pro vás v ní spoustu. Samý velikánský hity, se divím, že mu ty gatě dneska nespadnou. Co pro vás po tý 12. Jirka má, tak to se dneska nechte opravdu překvapit. A když půjdeme ještě trochu dál v našem vysílání, tak po 15. zase přijde Divoký západ. A ty včera nadhodili téma umělá inteligence a jestli jsme ještě vůbec jako schopní rozpoznat realitu od té umělé inteligence. A u nás na Facebooku, na Hitradio FM Plus, jsou dvě dívky, jo. Jedna je reálná, jedna je vygenerovaná AI a vy si tam tipněte do komentářů, která je která. A ten, nebo jeden z vás dneska dostane po 15. hodině od nás Bluetooth repráček, vylosujeme z těch správných odpovědí. A to si myslím, že se vždycky hodí. Tak se tam mrkněte, zahlasujte nebo napište svůj tip a já vám za chvilku puštím. Nickelback anebo Jeleny, touhá pláč, tak si na to počkejte, na to, co vám puštím. Hezký den.
1: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně.

0: Sluc domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: M plus H.
9: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
10: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
11: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
12: MHCZ.
13: Už 30 let.
14: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
15: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
16: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
17: Nápady, typy, inspirace.
18: Šumava žije!
17: Šumava žije! CZ.
19: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

pláč, ladíte Hit Radio FM Plus, máme 10.34. Ve snídani šampionů už to dneska ráno říkali, ale já to musím udělat taky. Dnes je totiž Mezinárodní den zdravotních sester a já mám holky, ženy, dámy, musím prostě vzdát ten hold. Vy jste tak moc potřební a bohužel tak moc nedoceněný. A co všechno vy musíte vydržet a zvládnout a jako opravdu klobouk dolů. Já se vždycky vzpomenu na ten německý seriál Stefany, který letěl v 90. jak tam byla sestra Stefany a říkali jí anděl. Tak přesně takový vy jste. Ano, jako dá se samozřejmě narazit na pár sestřiček, který anděla viděli spíš z vlaku a umí být na nás velmi nepříjemný, ale většina z vás jste opravdu andělé. Pojďme si tady normálně upřímně říct, že doktoři, ano, vy jste borci, bez vás bychom nežili, všechna čest, ale vy sestřičky, vy za těmi doktory prostě stojíte. Bez vás by zase oni nemohli dělat tu práci tak, jak ji dělají. A dost často znáte i ty metody a ty postupy, které doktoři praktikují a dost často byste je i zvládli sami, jenom prostě nemáte tu potřebnou kvalifikaci. Když skončí operace, tak všichni děkují doktorům, ale chodí se za sestřičkama, které byly na sále a děkuje se jim? Já si myslím, že jenom výjimečně. Takže pojďme takhle využít moci rádiovou, mi svěřenou a pojďme si říct, že ode dneška nebudeme zapomínat na zdravotní sestry a budeme děkovat i jim. Takže holky, díky, že vás máme a já vám teď pouštím No Woman No Cry, ne od Boba Marleyho, ale od Fugees. Užijte si ji.

0: Na Hit Radio FM Plus to žije parádně. 10.43, Ella Henderson, Rudimental, Alibi. Kam vyrazit? A jdeme si dělat chutě. Představte si vůni burgeru. To je co. A teď, když se do něj zakousnete, jak se spojí všechny ty chutě, to je nebe v puse. A nebo jste třeba radši na suši? Tak tam taky, jako když si dáte tu sojovku, wasabi, zázvor, hezky to vyladíte, to je další nebe v puse, když se ty chutě spojí. Nebo máte radši něco jiného? Je to vlastně úplně jedno, protože Elimon Fresh Festival ukojí všechny vaše chutě na jakýkoliv jídlo. Mají pro vás několik tematických zón, kde se nadlábnete jako nikdy. Navíc si užijete třeba i cooking show, můžete vařit vedle velkých kuchařů, objeví se například Zdeněk Polreich, užijete si i živou muziku, ani děti tam nepřijdou, zkrátka na ty se taky myslí, no a prostě celý ten víkend bude děsně fajn. A když je to bude, to jsem neřekla, no už teď o víkendu, 16. a 17. května za OC Plzeň Plaza, Elimon Fresh Festival, na stránkách www.freshfestival.cz zjistíte úplně všechno, co se na vás o víkendu chystá. Mrkněte, vyrazte a dobrou chuť.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: rychle dělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Chcete zažít něco netradičního?
10: Nevíte, kam s rodinou na kole?
9: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
10: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
9: Uslyšíte historickou hudbu.
10: A děti zabaví divadelní představení.
9: Užijte si kulturu pod širým nebem.
10: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
11: Haló, jsme tu všichni.
12: Já nic nevidím.
11: Nemůžeme rozsvítit?
12: Je to tajný.
11: Takže, ohraji jste.
12: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, jama já, taky.
11: Dobrý.
12: Jdeme.
11: Jedu.
12: Hořák, zapínám, krájím.
11: Šlehám,
12: sedím,
11: strouhám,
12: flambuju.
11: Hasím.
12: Slejvám, utírám, solím, pepřím,
11: servíruju.
12: To bude legendární hostina.
13: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
17: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
18: Na výlet?
19: Ano.
18: Jak?
19: Autem.
18: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
19: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
18: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
19: Olympia Plzeň.cz.
20: Hit Radio FM+.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: To je hlas, to je dar od Boha. Luis Capaldi Survive, s vámi Hit Radio FM+, minutka do 11. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Rokycanech hořelo auto, a to v Plzeňské ulici. Auto uhašeno, ale nehoda se likviduje, tudíž opatrně, až budete tudy projíždět. A před Chocenickou Lhotou směr od Plzně je nehoda dvou aut. Na místě jsou složky IZS, s opatrností tudy projedete. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
8: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Vojtěcha velmi nízké. Situaci kolem výskytu tohoto viru v zahraničí české úřady sledují, jak krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace a doporučení. Vojtěch to uvedl na síti X. Strakonice po 8 měsících dokončili opravu ulice Pohraniční stráže. Důvodem rekonstrukce byl dlouhodobě nevyhovující technický stav vozovky i navazující infrastruktury. Oprava ulice poškozené roky intenzivního provozu si vyžádala 14 milionů korun. Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem mohou narušit letecký provoz v letní turistické sezóně. Aerolinky už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla to ve své analýze agentura Bloomberg. No a ještě tenis. Turnaj v Římě bude od čtvrtfinále pokračovat už bez české účasti. V osmifinále na italské Antuce neuspěly Linda Nosková, Nikola Bartuňková ani Karolína Plíšková.
11: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Dneska se venku moc neohřejeme, první zmrzlík je tady, tedy Pankrác nám přinesl opravdu zimu, zvláště pak na hory, tam čekáme dnes v maximech jenom 5 stupňů Celsia a v nížinách budeme v maximech jenom na 10. Oblačnost dnes proměnlivá, odpoledne čekáme i přehánky.
2: Hit Radio FM+.
0: Dopoledne jde do finále, přesně 3 minuty po 11. a my frčíme jako blázen. Mějte krásný den, abyste lépe zvládali, posílám One Republic.

Taky jeden z letních hitů minulých let. Robin Schulz, Akido, All We Got, s vámi Hit Radio FM+. Máme 13 minut po 11. Sice se nám teď ochladilo, ale to léto, to se prostě rozjíždí naplno. To už nám nikdo nevezme. A to léto v Plzni, to se rozjíždí snad ještě víc než naplno. A to díky Leháru. Ani letos nebude chybět Leháro, Beer Garden a Fanzona. Otevřeno mají už od minulého pátku. A během celého léta tam na vás čekají koncerty, relax, samozřejmě i ta pořádná letní atmosféra a navíc i sportovní fandění. A v rámci toho mám pro vás teď jeden tip, hlavně teda pro hokejový fanoušky, protože už tento pátek 15. května se Leháro promění ve velkou fanzónu mistrovství světa v hokeji. Na velkoplošný LED obrazovce tam můžete sledovat zápas českého nároďáku, a to pohodlně i v případě horšího počasí, protože tam pro vás mají velký zastřešený stan, takže už nás vlastně nemůže vůbec nic zastavit. Leháro letos najdete v novém areálu, a to nedaleko zastávky tramvají číslo 1 a 4. Je to pod Záhorském v Lochotínské ulici a je to vlastně jenom pár minut od centra Plzně, takže je to opravdu jako pohodlný. Kromě akcí tam bude připravená i pláž, dětský koutek, burgery, letní drinky a samozřejmě tankový pivo. A ještě teda přihodím lákačku hned na zejtřejšek, protože do Lehára dorazí naprosto neuvěřitelná osoba. Stand-up komička Adéla Elbl se svým celovečerním programem Troj jediná. To si jako fakt nenechte ujít. Kompletní program najdete na www.leharofest.cz. A tohle jsou Snow Patrol, Chasing Cars. Taky hezká věc. Užívejte úterý.

0: Hit Radio FM+.
1: Já duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Fejdin je 11.23, ladíte Hit Radio FM+, mějte krásný úterní dopoledne. Určitě si pamatujete, jak jsme vás tady lákali na jarní proměnu s Hit Radiem a se stylistou Kájou Pavlíčkem. Hráli jste o 106, ale výherce, nebo teď už víme, že konkrétně výherkyně, mohla být jenom jedna. Proměna proběhla, během dneška vám dáme na naše sociální sítě video, abyste se mohli podívat, jak to vypadalo. A hlavně bych vám teda moc chtěla poděkovat, že jste se účastnili a taky děkuju Olympia Plzeň, že se u nich tak parádně nakupuje, protože tam prostě seženete úplně všechno. Takže kdo hledáte něco na sebe, ať už jsou to třeba boty nebo opravdu oblečení, doplňky, nějaký dárky, drogérie, jídlo, jako cokoliv v té Olympii, fakt seženete, všechno tam pro vás mají. A kdo trošku tápete v módě, co na sebe jo a co na sebe ne, tak si klidně můžete pustit i rozhovor přímo s Kájou Pavlíčkem, protože byl před pár týdny i jako host u Jirky Pelnáře. Záznam najdete buď u nás na webu www.hitradiofm+.cz a nebo na kterékoliv podcastové platformě.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: Chceš pomáhat? Tak odpal.
10: Cože?
9: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
11: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Datart pořádá Maxi výprodej.
13: Cože? Maxi výprodej?
12: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Damiano David, Next Summer, s vámi stále Hit Radio FM+. Víkend už nám zase klepe na dveře, ano, je to tak. A pojďme si říct, že v lese je vždycky hezky. Já jsem teda zatím nekoukala na předpověď, jak o víkendu bude, ale jako opravdu do lesa se vyplatí chodit v každém počasí. Tak si v neděli 16. května užijte celorepublikovou akci do lesů s lesy České republiky. Lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé České republice. Podrobný seznam míst a program najdete na www.klubnovéholesa.cz. Ale já tady takhle můžu být taky trochu konkrétní a zamíříme spolu k nám na západ Čech, a tedy v Bučovicích a Horšovském Týně si vyzkoušíte pomocí dronu rozpoznat nemocné stromy a zjistíte, jak se s tím dronem dá vyhledávat třeba lesní zvěř. To jsou jako opravdu nádherný témata a není to jenom jako takhle omezený, ale vy se můžete ptát těch lesníků úplně na cokoliv a úplně všechno se dozvíte. Tak ještě jednou připomínám stránky www.klubnovéholesa.cz a tam najdete úplně všechno o akci do lesů s lesy České republiky. To je jako opravdu moc hezký les, že jo, čerstvý vzduch, ta vůně jehličí, to je nádhera vždycky, ať už třeba naprší, anebo to prosvítí sluníčko. No a krásná je samozřejmě i muzika, zvlášť tady na Hit Radio FM+, a Lady Gaga, ta je úplně parádní, tak mějte hezký úterý.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Atmo Music, andělé. Tak jsme to zase zvládli, máme 11 hodin 43 minut za nějakých 17 minut, no cca, to na vás odpálí Jirka Pelnář. Takže mě nezbere nic jiného, než zvednout kotvy a popřát vám krásný zbytek úterý a těšit se na vás zase zítra od 9 do 12. Tak mějte krásný den a já se na vás těším zase zítra. Mára Škrybová odchází, čau.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská Pole.
6: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
7: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Profi Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
18: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovým baráčku, no a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hecheche, chachacha, noční, no,
17: noční.
18: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo, a zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
17: yes.
18: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje v Plzni na Borech. Pozor, v Univerzitní ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. S opatrností tam projedete. A vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň.cz.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
6: Nové vydání magazínu Reportér.
7: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
6: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
7: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
6: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
7: A spousta dalšího čtení.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Podle serveru odkryto.cz je na místě Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Případ se má týkat podezření na falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků. Zadrženo má být 11 lidí. Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha situaci kolem jeho výskytu v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici nebo lékaři k tomu dostanou informace i doporučení. Loď, na které se lidé nakazili, se aktuálně vrací do Nizozemska. Naši hokejisté dnes odlétají na mistrovství světa. Na letišti se sešli po 11. hodině a do Švýcarska odletí kolem 1. odpoledne. Kdy dorazí do dějiště šampionátu, popíše mluvčí českého hokeje Marek Němčík.
10: Okolo 2. hodiny je plánován přílet v Brnu. Potom v podstatě se ubytujeme. Drobný odpočinek tam bude, je tam v podstatě nějaký oběd naplánovaný. Radši se najedí, vytráví a potom budou hnedkom na let.
1: Kde je čeká první ostrý trénink, potrvá více než hodinu. Teď ještě pohled k nám.
11: Areál Klínovec v Krušných horách opět ožil. Odstartovala tam totiž letní sezóna. Návštěvníky čekají desítky kilometrů tras jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Do prázdnin bude provoz areálu a lanovky vždy o prodloužených víkendech. Od začátku letních prázdnin do konce září se pak počítá s každodenním provozem.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
11: Předpověď pro západ Čech nám dál slibuje proměnlivou oblačnost. Objeví se přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty se dnes usadí mezi 7 a 10 stupni.
8: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
4: 12 hodin, 2 minuty, je tady úterý, začínají nám naše oblíbené srdcovky. Já vám přeju taky dobrou chuť k obědu. Už jste po obědě, co jste měli dneska dobrýho? Já jsem měl španělskýho ptáčka s rýží, jo? Jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. A tak se s váma, holky, podělím a jako první srdcovku vám posílám taky jednoho španělskýho ptáčka. Jestli se vám někdy podlomily kolena z hlasu a sexy svůdného pohledu Enrique Iglesiase, tak si radši sedněte, protože teď si ho dáme v jeho 26 letech, rok 2001 a nádherná romantika Escape. Srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Enrique Iglesias, rok 2001, hit Escape. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, španělský ptáček, tedy ptáček s rýží, jídlo, kterému se přezdívá dívčí sen. Je zajímavý, že jsou v našem životě jídla, která máme rádi od dětství až do dnes. Ostatně stejně je to i s tou hudbou, jo? I ta hudba, ty naše srdcovky, to je taky něco, co jste milovali už tenkrát před 10, 20, možná 30, možná i vícero lety a do dneška vás to baví. Pojďme ale na tu druhou stranu mince. Pamatujete si z vašeho dětství nějaké jídlo, které když vám prostě jako přistávalo na talíři, tak se vám okamžitě zvednul kufr. Prostě něco, co jste jako nedokázali pozdřít. A je jedno, jestli teď už vám to třeba jako chutná, nebo prostě pořád ne. Ale zajímá mě, jaké jídlo to bylo. Dejte vědět na 777-937-777 a klidně k tomu můžete napsat, jestli to je jídlo, který jste prostě poprvé ochutnali třeba ve školní jídelně, anebo jestli to byla nějaká specialitka, nevím, nějakého strejdy, ty od vás rodiny. Ale prostě něco, co jste nemohli pozřít, jo? A když se prostě přesně řekne tohle jídlo, tak se vám vybaví to, jak jste jako děti ještě navíc třeba byli nuceni to jíst. Mluvím o tom záměrně, já třeba takhle mám mlíkovou polívku. Jenom to řeknu, mám husí kůži, oklepu se, ale pamatuju si i to, jak jsem seděl nad tím talířem a jak jsem to teplý mlíko s těma kroupama musel prostě spořádat. Strašný. A nebylo to ani ve škole, bylo to snad už ve školce. Hrozný. No tak jo, tak jsem sám zvědavý na vaše vzpomínky a my si tady dáme trochu roku z roku 98. Tady jsou Garbage.

0: Dance na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla další srdcovka a především skupina, která v 90. vrátila diskotéku ze 70. let zpátky do hry. Je 12 hodin 15 minut, posloucháte srdcovky na Hit Radio a vzpomínáme na jídla, která jste nenáviděli jako děti. Jo? Tak schválně, na co všechno si vzpomínáte?
3: Ahojky, Jasmín a Michale.
0: Pardon, to ještě kránu.
3: ahojky. No tak, za mě je to hrachová kaše, kterou vlastně na něm do dneška ani nevařím. A to teda jsem kuchařka. A naštěstí to ani nikdo u nás doma nechce. No, mléková polévka, tak to souhlasím. To je další hrůza. A potom ještě prejt, to nemůžu ani cítit.
0: Děkuji, Jarce, za zprávu. Další, ahoj Jirko, asi mi to nebudeš věřit, ale já jako dítě nesnášela svíčkovou. Táto mi jednou ze srandy řekl, že se dělá opravdu ze svíček a od té doby jsem jí prý už nepozřela. Dneska, tak samozřejmě s knedlíčkem, brusinkama, tak to už zbožňuju. Ahoj, do 18 let jsem nemohl pozřít olivy. Jasně, chápu, naprosto logický. Potom jsem od kamarádky ochutnal zelené olivy z kápí a od té doby je naopak zbožňuju. Čau Jirko, přesně mi mluví z duše, mlíková polívka, to je ultra hnus, ve škole jsme to museli jíst, já teda jenom do doby, než jsem jí vyhodil, tady je tady několik zelených smajlíků, rozumím, jak to myslíš, vyhodil, na učitelku a další tři stoly kolem. Od té doby jsem už nemusel. Zdraví Tomáš, díky. Další, já mám problém s krupicovou kaší, naposledy ve školce a bohužel mě pořád stále natahuje. A proto moje děti ji také jako malé neměly. Brr, ahoj, Jitka. Krupicová kaše, rozumím, někomu to může vadit. Měla si taky, ale moje máma to vymyslela jinak, když jsem byl malej a začala mi do ní dávat lentilky místo kaká. A já ji takhle mám jako do dneška, takže já, když už jednu za čas si dávám krupicovou kaši, tak v ní mám naházený lentilky. No, myslím si, že tohle je jídlo, které by chutnalo baskytaristovi kapely, kterou tady mám připravenou. Dáme si legendární skupinu Nazaret. Já jenom v rychlosti řeknu můj osobní zážitek s touhle skupinou. Měl jsem tu čest, že se mi mohl uvádět na jednom koncertě. A tak jsem se jako koukal, říkám, jestli už jsou všichni jako připravený. Šel jsem na to pódium a vidím. A právě basák, tak ten si tam ubalil malýho jointa a říká mi, počkej. Zapálil si ho, vykouřil ho úplně takhle sám, já na něj koukám a on mi říká, bude mi 80, já už si můžu dělat, co chci, můžeš jít, mladej. Já jsem šel nahoru, šel jsem je uvést a v průběhu toho, co jsem povídal, tak on už za mnou stál s těma malinkýma očičkama a jenom za mnou dělal na tu basu bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. A já jsem říkal, dámy a pánové, tohle jsou Nazaret. Teď je tady máte v srdcovkách legendární píseň Dream On. Dream On.

0: Big Mountain s hitem Baby I Love Your Way, který je za prvý naše srdcovka a za druhý jejich dosavadní největší hit v kariéře.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin 24 minut. Mimochodem Big Mountain byly založeny v roce 1986, to znamená, že 40 let už je to od doby založení. No a mnohem víc jak 40 let, tak se u nás v Česku jí mléčná polévka nebo mlíková polévka, což je teda, jak jsme se shodli všichni, strašný hnus. Vzpomínáme v myších srdcovkách na jídla, která nám opravdu nechutnala a jako děti jsme byli nuceni je jíst. A když to tak jako tady prohlídnou všechny zprávy, co píšete na 777-937-777, tak opravdu ta mlíková polívka nebo mléčná polévka, jak si taky někdy říká, tak ta jasně vede a dá se k ní říct jenom jedna jediná věc.
2: To je nus, pane prosi.
0: Tak. A dublejt. Tak jo, pojďme si spravit chuť. Pojďme si spravit chuť. Hodíme tady to všechno jídlo, který si pamatujeme ještě. Ne z doby kamenný, ale on už je to pravěk, ta naše základní škola, to je pravda. Tak pojďme to hodit za hlavu, pojďme si spravit chuť a pojďme si dát něco, co máme rádi. A to je srdcovka. Srdcovka na přání. Dejte vědět na 777-937-777, jakou píseň od jaké skupiny byste dneska chtěli slyšet. Jako poslední šestou srdcovku.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Chomutově za 2 miliony 625 tisíc korun, rodinný dům v Záběštní Lhotě u Přerova za 4 miliony 490 tisíc, pole v Voděradech u Blanska za 850 tisíc, byt 1KK v Pardubicích Studánce za 3 miliony 910 tisíc a byt 2+1 v Novém Boru na Českolipsku za 2 miliony 995 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
10: Postele Losiná.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
13: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
13: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Cooper větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Cooper vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
1: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hit Radio, 12 hodin 36 minut a to je nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše smutná Terka, píše zprávu, ahoj, tady Terka, já mám dneska náladu na stejné úrovni jako chuť na mlékovou polévku. Asi je to tím počasím. Vím, že to nejsou devadesátky, ale je to hudba, která mi vždy zvedne náladu a do toho dnešního počasí se hodí. Můžeš prosím zahrát Rybičky 48, píseň Léto? Moc by mi to pomohlo, děkuju. Tak Terko, jasně, já udělám všechno pro to, aby si měla dneska lepší náladu. A pokud taky máte den pod psa, a na úrovni chuti na mlíkovou polívku. Mimochodem, jenom v rychlosti teď odbočím, jo. Přišly mi dvě zprávy dohromady ze všech těch desítek zpráv. Dvě zprávy od vás, že máte rádi mlíkovou polívku, takže dva opravdu existují. To jsou ty dvě výjimky. No a teď zpátky teda k tomu, tak jestli máte den pod psa a blbou náladu, tak tady je hit z roku 2018, takový hezký letní sluneční reggae s takovým životním motem, který se vlastně hodí, abyste taky občas byli v pohodě. Musíte to mít prostě jenom...

0: Alvar Soler na Hit Rádiu 12 hodin 43 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou u konce, ale pokud byste si je chtěli zopakovat, takhle zopakovat je nemůžeme, ale můžete si je trošku prodloužit, protože i dneska večer od 18 hodin tak vás na Hit Rádiu čeká náš speciální pořad Hit Rádio Classic, a to od 18 do 21 hodin, to znamená 3 hodiny opět jako podobných hitů, které můžete slyšet v našich srdcovkách, to znamená legendární 80ky, 90ky. A navíc ještě zítra večer, tak budou i hity na přání, takže máte ještě dostatek času na to rozmyslet si, co byste chtěli slyšet večer, pokud náhodou se na vás nedostane v srdcovce na přání. Hit Radio ale pokračuje dál za chviličku. To model Another Love. To je taky trošku malý depresivní tady do toho počasí, teď když to tak poslouchám, koukám na to, jak to venku vypadá. Už vás prší? Tady u nás už jo? No, tak to asi přijde i k vám. Tak jenom pozor, kde parkujete. V Plzni mimochodem včera byly obrovský kroupy, tak je lepší neparkovat pod stromem, jo, během nadcházejících 5 dnů. Za chviličku tedy to model, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
12: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Single X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
15: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu!
18: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
19: Tak, a jdeme spinkat.
20: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně
1: nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
2: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je krátce před 13. hodinou, už za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Jestli někde nakupujete oblečení na internetu, tak vám řekneme ve zprávách, jak poznat, jestli se náhodou nejedná o falešné padělky. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Omezení provozu v těchto chvílích hlásí dálnice D5. Dávejte si pozor mezi kilometry 94 a 95 ve směru na Rozvadov, kde pracují silničáři. Blokují pravý jízdní pruh. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
7: Pneuhájek. Tvůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhájek.cz. Ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v Plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.
8: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nezaměstnanost v dubnu klesla pod 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady evidovaly bezmála 365,5 tisíce uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Nejméně lidí bez práce má Praha, naopak nejvíce Ústecký kraj. Internetové obchody často nabízejí padělané produkty a nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku nebo dokonce i léky. Jak podvodnou praktiku rozeznat, přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
10: Pouze nyní slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
1: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné. Předběžné širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i slávisté Douděra a Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na webu. Oba hráči dostali v sobotním derby se Spartou červenou kartu a v součtu s předchozími excesy je Slávia vyřadila z A týmu. Teď ještě pohled k nám.
11: Sokolov pokračuje v budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června postaví na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola. Jeden na Starém náměstí a druhý v areálu Zdraví. Do konce léta pak město vybuduje ještě zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. interiery.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
11: Na západě Čech dnes budeme mít většinou oblačno, přechodně zataženo. Častější dnes budou přehánky a objeví se i bouřky. Teploty mezi 7 a 10 stupni Celsia.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jo, jo, venku zima, jestli se vracíte teď v jednu odpoledne z oběda, tak jste určitě rádi, že jste zase zpátky v práci, v teple. Tohle ledový počasí to spoustu lidí překvapilo, ale ne tak, jako to, že fotbalisti David Douděra a Tomáš Chorý jsou nakonec v předběžné nominaci na mistrovství světa, jak jste teď mohli slyšet v našich zprávách. Co vás ale nepřekvapí, tak je fakt, že Hit Radio vám pomůže s vaším rodinným rozpočtem. Tento týden rozdáváme 10 000 korun na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu. Podrobnosti za chvilku.
2: Hit Radio FM Plus.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska máme úterý, už v pátek můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A k tomu ještě navíc jako bonus 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro pro vaši rodinu. Stačí na to jedna jediná SMSka. Tento týden máme téma SMSky od dětí, které jsou většinou krátké, stojí za to a někdy jsou možná až smrtící. Na webu hitradio.cz tak je připravený formulář, přes který se přihlásíte do hry, jako to udělala Lenka. A Lenky SMSku tady mám momentálně před sebou, protože Lence můžu rovnou pogratulovat za tuhle SMSku, získává denní výhru, což je karetní rodinná hra Sorry Karty, proto abyste se v té rodině o trochu lépe poznali a trávili spolu trošku víc času. Lenky zpráva zní: ztratil jsem vysvědčení, PS, nezapomeňte, já jsem se narodit nechtěl. Já ne. Dobrý, já to beru, bereme to. Lenka je taky ve finále, to znamená, že Lenko, to, že dneska vyhráváš denní výhru, neznamená, že by si nemohla v pátek vyhrát mobilní telefony a zároveň 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zároveň to také ale neznamená automaticky, že to Lenka vyhraje. Šanci máte úplně stejnou jako ona. Na webu hitradio.cz veškeré podrobnosti. No a my děkujeme našemu parťákovi Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Díky tomu tady pro vás máme tyhle nádherné ceny. Takže ještě jednou v rychlosti zopakuju web hitradio.cz. Tam je přihlašovací formulář. Najděte si v mobilním telefonu nějakou šílenou SMSku od vašich ratolestí, které zbožňujete nade vše, a přihlašte ji do hry. Zítra opět ráno mezi 6 a 9 poslouchejte, jestli jste náhodou nevyhráli denní výhru. V čase 12 až 15 je možnost číslo 2 a v pátek pouze v čase mezi 12 a 15 hodinou velké finále o 10 000 a 4 prémiové mobilní telefony pro vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Maroon 5 s hitem This Love na Hit Rádiu. Je 13 hodin 23 minut. Byly u vás včera bouřky, přišlo i k rukobití. No, nebyla by to výjimka. Včera v České republice tak jsme se jako pořádně užili takový ty první silný bouřky roku. Na spoustě míst nám dali to kropobytí. Koukal jsem, že na Liberecku se dokonce objevil i úkaz, který vypadal jako z filmu Den nezávislosti. Meteorologové tomu říkají roll cloud, neboli rotorový oblak. Já nevím, já jsem viděl ty fotky a dost mi to připomíná teda teď ty fotky, které vydala Amerika v rámci jako UFO. Já nevím, já bych si fakt jako možná i myslel, že to přistává nějaká kosmická vesmírná loď. Nevím, je to jako neuvěřitelný. Nás s partnerkou tak chytili ty kroupy taky a to jsme byli v autě. To je vám takovej hluk, to je takový rámus, že to je jako šílení. To se člověk najednou začne opravdu i bát, teda nejenom o to auto. Tak jenom dávejte pozor na to, kde parkujete. Mimochodem, kdybyste ty kroupy chtěli vidět, tak jsem je natočil i k sobě na Instagram do storíčka. A zároveň mám tam ještě jednu věc. A to bych asi potřeboval i vaši pomoc, když už jsme tady u té dopravy. Byli jste v autoškole, umíte dopravní značky? Tam se totiž v Plzni teď objevila dopravní značka a já mám řidičák 20 let a nebo přes a nevím, co to je. Nevím, co to je. Potřeboval bych poradit. Ještě jsem nikdy takovouhle dopravní značku neviděl, tak se můžete kouknout ke mně. Jsem tam jako Jirka Pelnář, mám to tam ve storíčku, jestli náhodou víte. Budu si opravdu moc vážit vaší pomoci. Sám jsem zvědavej, na co přijdem. Za chviličku hodiny souvězdí taky David Guetta a Kid Cudi.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice osel.
4: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Interkora, staví nové obchodní centrum. Interkora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
15: Postele Losiná.
16: Datart pořádá Maxi výprodej.
17: Cože? Maxi výprodej?
16: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
17: Tak to je další level.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Rodinný výlet spolu. sportovní aktivity. Šumava čeká, výběr je obrovitý.
19: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
20: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
21: Nápady, tipy, inspirace.
22: Šumava žije!
21: Šumava žije CZ.
23: Na výlet?
24: Ano.
23: Jak?
24: Autem.
23: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
24: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
23: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
24: Olympia Plzeň. Plzeň.
25: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

hodiny a souhvězdí na Hitrádiu ve 13.36. Tohle tady souhvězdí a pak jsou tady i hvězdy, které si zaslouží opravdu potlesk ve stoje a dneska je jejich den. Dnes je den zdravotních sester. Doktoři berou veškerou tu slávu kolem, ale sestry dělají tu skutečnou práci, o které se nemluví, jo? Pojďme jim dát teď všechno slávu světa. Představte si, že stojíte na chodbě v jedno ráno, v ruce máte studený kafe z automatu a máte pocit, že se vám hroutí svět, protože váš táta nebo vaše dítě zrovna bojuje na přístrojích, jo? A v tu chvíli se neobjeví primář s tituly, ale právě sestra, která vám položí ruku na rameno a bez jediného slova vám podá sklenici vody a čistý kapesník. Tyhle ženy tak mají v popisu práce tu neviditelnou psychologii, kterou se na žádný vejšce nenaučíte. Je to, já nevím, asi čistý instinkt, jo, možná instinkt přežití pro nás ostatní, něco s čím se narodili. Já jsem viděl sestru, která se po 12-hodinové směně zastavila u paní na pokoji jenom proto, aby jí učesala vlasy, protože věděla, že za ní nikdo jiný nepřijde. To prostě není medicína, tohle je skutečný hrdinství. Opravdu, superheroes pro nás, pro všechny. A je to hrdinství, které v žádných statistikách ministerstva zdravotnictví vlastně nenajdeme, jo. Sestra je asi jediný člověk, který vás uvidí v tom nejhorším stavu a přesto vám řekne, že vypadáte celkem k světu. Dámy a samozřejmě chlapi, děkujeme moc za vaši práci.

0: Yes, Warren na Hit Radio s Hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Co ale obyčejné není, tak to je vstávání s Hit Radiem mezi 6 a 9 ráno, snídaně šampionů. To je velmi neobyčejné a neobyčejné jsou i vaše příběhy, které občas ve snídaní šampionů zazní. Jako například dneska ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
3: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni by dali přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, chechechu, chachacha, noční, no.
2: Noční.
3: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci.
2: Yes.
3: Který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Po

0: nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu.

0: AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Chcete zažít něco netradičního?
2: Nevíte, kam s rodinou na kole?
1: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
2: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
1: Uslyšíte historickou hudbu.
2: A děti zabaví divadelní představení.
1: Užijte si kulturu pod širým nebem.
2: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraji jste?
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám,
3: krájím.
4: Šlehám,
3: sedím.
4: Strouhám,
3: flambuju.
6: Hasím.
4: Slejvám. Utírám,
3: solím,
4: pepřím,
6: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
11: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
12: Chceš pomáhat? Tak odpal.
13: Cože?
12: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: M plus H.
17: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
18: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
19: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
20: MHCZ.
21: Už 30 let.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Silničáře teď potkáte na Tachovsku. Opatrně před svatou Kateřinou směrem od Rozvadova, kde opravují vozovku. A zdržíte se taky v Plzni na Domažlické. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
12: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování současného sucha. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má novou příručku. Je určena pro pacienty a věnuje se umělé inteligenci. O co se v ní odborníci snaží, to popisuje lékař David Zogala.
14: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
13: Příručku najdeme na webu České asociace umělé inteligence. Světové hvězdy MotoGP znovu dorazí do Brna. Grand Prix České republiky se uskuteční zhruba za měsíc, termínu od 19. do 21. června. Jako Češi patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. V kategorii Moto2 startuje jediný český reprezentant v šampionátu Filip Salač. Teď ještě pohled k nám.
0: Nový bytový dům se už zítra slavnostně otevře v Plzni Malesicích. Takzvaný nový šuferajn vznikl v místě někdejší schátralé historické budovy. Celý objekt je kompletně bezbariérový. Je v něm celkem 12 nájemních bytů, které jsou určené hlavně pro seniory, samoživitele nebo třeba mladé lidi v bytové nouzi.
1: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Během odpoledne na západě Čech dál čekáme oblačno, přechodně i zataženo. Teploty se v maximech usadí kolem 10 stupňů a objevit se mají taky přehánky.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
16: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, to počasí, to nám teda dělá další vrásky na čele, to včera kolik bylo 20, dneska 10, to je velmi citelné ochlazení o 10 čísel, to je jako my chlapi, když jdeme do sauny a pak vyjdeme ze sauny rovnou do studené vody, to je taky citelné ochlazení o 10 čísel.

0: Kelly Clarkson na Hit Radio. Chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak tady máme naši oblíbenou rubriku, neboli náš oblíbený pořad. A jdeme řešit, co říkají odborníci a jestli je to pravda nebo ne. Jo? Dneska tady mám něco, co se vlastně krásně hodí do toho dnešního počasí. Jo? 86% lidí tvrdí, že je bolí hlava, když je změna počasí. Znáte to taky? Máte to úplně stejně? Taky jak je změna toho tlaku, tak prostě vám tady do očí, že najednou nevidíte. Nebo cítíte jinou bolest, třeba vyvrtnutý kotník, nebo nějakou jizvu dokonce i. Vnímáte to úplně stejně? Opravdu jsme my tady v Česku až tak vnímaví? Jak to máte vy? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky. My si dáme dva hity a koukneme, jak to vypadá v Česku. Jestli to bude vyšší číslo, anebo naopak, je nám nějaký počasí a změna počasí a tlaku úplně.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Two Friends na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Byly 2 hodiny odpoledne, takže si zase v klidu můžeme spolu popovídat. Jaký názor máte vy na některé věci? Odborníci tvrdí, že 86% lidí v Česku, tak že při změně tlaku nebo počasí, tak je bolí hlava. Jo, já k tomu ještě přidávám třeba kolena, nebo kyčle, nebo prostě nějaký zlomeniny. Jestli to taky tak cítíte. Tak mám tady zprávy z WhatsAppu 777-937-777. Máme to tady. Mě bolí vyvrknutý kotník už 12 let, každou zimu nebo i takhle na jaře. Je to přesný. Zdraví Lída. Hele, přesně, sedla jsem si do auta a říkám, že mi bolí hlava, takže ano, znám to moc dobře. Zdravím Světlana. A ano, včera to bylo úplně nejhorší. Skoro jsem ani neviděla. Zdraví Lenka. Martina píše, jo, já to tak mám pořád. Už spoustu let dokážu takhle i bouřku dopředu předpovědět. Prostě mě začne strašná migréna. Co chlapi, vás taky někdy bolí hlava, nebo bolí hlava jenom ženy? Možná na jiný průzkum. Ale to už je úplně jiné téma. Nevadí. Tak pokračujeme dál. Jak jste na tom vy? Máte to taky podobně? Bolí vás hlava, když je změna toho tlaku? Protože včera bylo 20 stupňů, dneska 10. Pojďme hledat taky něco, na co bychom se mohli vymluvit i v té práci. Protože pokud v tomhle mají odborníci pravdu, a je to opravdu takhle vysoké číslo, 86%, no tak to by se mohli změnit i nějaký stanovy v práci, ne? Třeba, no, že byste mohli mít delší volno na oběd, alespoň. Nebo míň nároků, když se změní tlak. No, dejte vědět, jak jste na tom vy. 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Imagine Dragons, máme 14.22.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 86% lidí v Česku prý dokáže vnímat, až někdy předpovídat počasí, na základě změny tlaku, že začne bolet hlava, bolí je celé tělo. A tak se ptám, jak to máte vy?
2: Ahoj, tady Verča. No já mám na to změnu počasí a celkově tlaku vždycky reakci, a to je, že mě se změní můj osobní tlak, a to je, že vždycky do neuvěřitelně nízkých čísel. Takže někdy se mi stane, že prostě úplně padám, někdy se mi stane, že jenom vidím blbě, ale já to mám takhle. Ahoj.
0: Díky za zprávu. Eva ještě píše, ahoj, mám to úplně stejně, akorát teď při výkyvech počasí mám afty, takže mám hubu jak havajský bubeník. No, to počasí, to nám dává tedy zabrat. Tak jak to tedy nakonec je? Kdo měl pravdu? Vědci anebo my? V tomhle případě...
1: Vědci.
0: Ano, je to tak. 86% je tady to správné číslo. A já tady mám ještě jednu zprávu na závěr, kterou jsem si nechal. A to je prostě asi nejlepší zpráva, kterou jsem dneska dostal. Posílá jí Pavel a píše, čau, moje paní to má taky. Začalo jí to tak rok po svatbě. Jakmile mám změnu tlaku, tak jí začne bolet hlava. Gratuluju. Gratuluju. Vyhráváš tady od nás jako klíčenku za tuhle zprávu. A že pozdravujeme paní.
3: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119. www.autocb.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Tak, a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.

0: Sluc do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Pneu Hájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.
8: Hit Radio.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: American Rejects na Hit Radio na úterní odpoledne, 14 hodin 35 minut. Už jsou známé tresty pro Slávii a pro Spartu. I přesto, že tento týden začíná hokejové mistrovství světa, tak se v Česku mluví jenom o fotbale, jo? A fotbalová Slávie za ten úlet vedeno, tak zaplatí pokutu 10 mega. A 4 domácí zápasy budou hrát na prázdném stadionu bez diváků. Jinak podle očekávání ten zápas se Spartou kontumačně prohráli, takže člověk si tak jako myslel na začátku, že ta fotbalová nastavba už žádný vzrušo nepřinese, no a ono to nakonec všechno bude ještě zajímavý. Tak uvidíme, další informace uslyšíte samozřejmě ve zprávách na Hit Radio a kdo ví, možná, že bude rozebírat i naše odpolední show, která začíná v 15 hodin.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Já tady dneska sice nebudu, ale David, ten se o vás 100% postará.
3: Společně zaboříme nos do věd, písmen a listů knih a nevynoříme ho do kavač, nenajdeme tu nejlepší knížku, která třeba vám změnila život.
2: Za mě děti z Bullerbinu.
3: Za mě Pán prstenů.
2: Co byla ta vaše? Dneska odpoledne to s Davidem proberete.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14:43. Dnešní první část odpoledne, tak se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Od 15 hodin samozřejmě se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a zase zítra ve 12 hodin pro vás připravím další fantastický srdcovky. Se máte na co těšit. Navíc zítra je středa, takže nás taky čeká i středeční ruleta českých dvojsmyslů. A na to se zase těším já. Tak téma ještě nevím, uvidíme. Mám na to necelý 24 hodin, aby jsme to dali dohromady. Užívejte a přežijte dnešní den v práci. Užívejte odpoledne s Hit Rádiem do 15. hodiny zítra například. Black Eyed Peas, Where is the Love? A vlastně je to taková malá upoutávka na zítřejší srdcovky. Ty budou i lehce v R&B stylu. Tak zítra.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
0: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.
2: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
3: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
4: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: hádaj. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje na dálnici D5. Opatrně na kilometru 139 směrem od Plzně na Rozvadov, kde se srazila dvě osobní vozidla. Během chvilky by místo mělo být zase plynule průjezdné. A pozor ještě taky v Domažlicích. Nepojízdné auto tam teď hlásíte v ulici 28. října. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.

0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Lidí bez práce u nás na západě Čech ubylo. V Plzeňském kraji nezaměstnanost v dubnu zůstala lehce nad hranicí 4%. V Karlovarském ale klesla pod 6%. Důvodem jsou mimo jiné sezónní práce. Poptávka je teď v gastronomii, stavebnictví nebo zemědělství. V Plzni dnes opět úřadoval anonym. Dopoledne oznámil uložení bomby v budově krajského soudu ve Veleslavínově ulici. Budovu i její okolí bylo nutné evakuovat. Během prohlídky soudu se žádný nástražný výbušný systém nenašel. V následujících dnech se výrazně ochladí. Zítra pak může na horách dokonce i sněžit. Změna počasí nastává s příchodem takzvaných ledových mužů. Nejchladněji by mělo být zítřejší ráno. No a jdeme taky na fotbal. Disciplinární komise zkontumovala sobotní pražské derby ve prospěch Sparty. Slávie navíc dostala nejvyšší možnou pokutu. Zaplatit musí 10 milionů korun. A nejbližší 4 domácí soutěž zápasy musí odehrát bez diváků.
1: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. interiery@ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Na západě Čech zítra bude hlavně oblačno, přechodně polojasno nebo skoro jasno. Postupně během dne se objeví i přehánky. Teploty se zítra usadí mezi 10 a 13 stupni. Teď už je tady divoký západ s Davidem Brabcem.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Krásný odpoledne celému západu Čech. Je to tady od Aše až po Prahu, dokonce i na Patrasce ladíte divoký západ, který uvádí 10 sešívaných milionů, rozkopanou americkou Plzni a k tomu budeme hledat tu úplně nejlepší knihu na prázdninový čtení.

0: Je s váma Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ. Tohle byla novinka od Čina Sex Selhání. Existuje nějaká knížka, která vám změnila život? Něco, co byste prostě bez přemýšlení úplně každému doporučovali? Já jsem si totiž uvědomil, že i když denně teda přečtu jako tuny různýho textu, tak knížku jsem do ruky nevzal, ani nepamatuju.
1: A to zase já čtu takhle po večerech. Já třeba miluju severský detektivky, to je teďko takový hodně populární.
0: Jako Most třeba takhle?
1: Jako Nesba a no. Larse Keplera a tak, ano. Ale miluju českou autorku Zdenu Frýbovou. Nevím, jestli takhle tobě to něco řekne, není úplně známá. Ale ona píše knížky, kde figurují zvířata. A třeba knížka Robin, což je fox terrier, který žije v rodině a dělá jim různé plechy. Je úžasná.
0: OK, tak tady jeden tip od naší zprávařky Báry Purkartový. A moc by mi zajímalo, co nám dáte vy za tipy. Ona se totiž blíží ta doba, kdy budeme potřebovat nějakou opravdu velkou a těžkou bychli, abychom prostě do západu slunce na těch plážích měli co dělat. Takže nám napište 720 870 237. Napište k nám na WhatsApp, jakou knížku prostě zbožňujete.

0: hodně Pán prstenů, protože mě doma rodiče znechutili čtení.
1: Jak to?
0: No, oni mi řekli, každý den, jako malý, já nevím, kolik mi bylo, třeba prostě 12, tak každý den musíš přečíst minimálně 10 stránek. Tak já přijedu, oprus, ale tohle to, jako, to je neuvěřitelný oprus. Takže já jsem si fakt jako vybudoval averzi ke čtení a nakonec mě z toho dostal až Pán prstenů, který mě tím příběhem tak strašně pohltil, že jsem slupnul prostě první knížku, ta je rozdělená ještě na dvě knihy.
1: A že to má těch stránek, viď?
0: No, jasně, a já jsem teďka nedávno jsem to otevřel jako zpětně. To jsou strašně hutný a těžký texty, ne? Já vůbec nechápu, jak jsem to tehdy mohl tak hltat. Ale ptali jsme se i vás, našich posluchačů, napsala mi Majka, s tou souhlasím, jo. Nejvíc mi dala knížka Hobbit, protože jsme ji četli s dědou. Děda už teda sice není, ale když knížku otevřu, tak slyším právě jeho.
1: A to jsou ty vzpomínky, co se kolikrát takhle vrátí s tou otevřenou knížkou.
0: A já mám moc rád taky jako různý motivační knížky, nejenom jako běžnou beletrii, ale nějaký takový jako hustý text, který tě třeba může někam posunout. A napsal Láďa, já doporučuji knihu Sapiens, to je jak zkrácená historie lidstva, nebo tak jak se to jmenuje, po ní jsem si uvědomil, jak strašně malicherný věci každý den řešíme.
1: Krásný, takže Sapiens já si poznamenám a taky přečtu.
0: Jo, jestli máte vy nějakou knížku, kterou byste bez řečí doporučili svýmu nejlepšímu kámošovi a jakože rádio prostě kámoš je, tak nám napište 720 870 237.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Tak a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: No proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
15: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
14: Fakt?
15: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
14: Tak jedeme.
15: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
14: Kdo na to jde
15: od Esa, koupí auto od Esa.
16: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
17: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
16: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
17: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle s

0: pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistit podrobnosti na webu udaliborky.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Petr Games, krásný odpoledne, posloucháte úterní divoký západ a my tady dneska řešíme knihy. Je to z toho důvodu, že Jakub tady není a on by jakoby
1: neměl
0: moc co říct, tak jsme si řekli, hele, Jakub tady dneska nebude, budeme s lidma řešit knížky.
1: I když já, jestli můžu do toho vstoupit, já třeba k posledním narozeninám jsem od Kuby knihu dostala.
0: No on je dává, ale nechce ale přijímat, že jo? Tak k nám napsala Adéla, změnila život jedna úplná blbost, mnich, který prodal své Ferrari. Četla jsem to na noční směně v továrně a za rok jsem dala výpověď.
1: Ale až tak.
0: Jo, a potom nám napsal Honza, ahoj bando, já mám zmáknuté téměř všechny knížky od autora jménem Osho. Vřele doporučuji odvahu, lásku, vztazích a při západu slunce bych to viděl na nějaký titul pro muže, například o mužích a dětech.
1: To neznám.
0: No vidíš, tak se aspoň poučíš. Já jsem jako moc rád, že nám píšete takovýhle jako motivační věci, které nejsou typická beletrie nebo červená knihovna třeba.
1: Ano?
0: Protože jako nečekal jsem, že nás budou poslouchat takhle osvícení lidé. Tak jestli i vy máte něco a třeba úplnou blbost, kterou prostě rádi čtete a někomu byste to doporučili, hele, je před náma léto, to je dlouhý a na plážích je třeba něco dělat, tak nám napište k nám na WhatsApp. A tohle je Avril Lavigne.

0: Skupina Mirai, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+. Co si dáme za chvilku, tak to bude třeba Katy Perry anebo kamarád Be Mine. Může mi sakra někdo vysvětlit, kde je jaro? Ještě o víkendu to byla úplná paráda, úplná pohádka. Včera už nic moc, že jo, přišli kroupy a tohleto. No a to dnešní počasí jako, hele, na západě Čech to teďka vypadá, Báro, jako v ruském filmu a prej má ještě přijít jako něco horšího.
1: No, bude prej sněžit.
0: Zajímavý. Mimochodem teda jako je celkem kuriozní, aspoň teda jako pro mě, že v Čechách máme pouze ledové muže a ne ledové ženy.
1: My přece hřejeme.
0: No právě, hele, jo. Včera se mi stalo, přijel jsem z práce asi o hodinu později, než obvykle jezdím, protože jsme se tady na něčem zasekli.

0: šéfovou a s Jakubem a něco jsme docela dlouho řešili, jo? Já jsem to doma nenahlásil. Takže asi chápeš, že místo hřejivého večeru mě čekala ledová žena. Takže proto máme pouze ledové muže. A ne ledové ženy, za chvilku Katy Perry, krásný den.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
9: Chceš pomáhat? Tak odpal.
10: Cože?
9: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
15: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu!
16: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Coldplay bychom to nebyli my. Tady Hit Radio FM Plus, krásný odpoledne, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na jižním Plzeňsku. Nehodu máme hlášenou v obci Letiny, kde osobní auto narazilo do lampy. A pozor taky na Karlovarsku. Kolona je tradičně na trase z Ostrova na Klášterec nad Ohří. Zdržíte se za Stráží nad Ohří, tak s tím dopředu počítejte. Další info z dopravy můžete psát k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Na horách dnes může sněžit. Podle předpovědi se to týká převážně Krušných hor. V noci na středu pak navíc může v Česku místy mrznout. A v dalších dnech se prý objeví i přízemní mrazíky. Nepodceňujte vyšetření znamének. Třeba zítra můžete vyrazit na náměstí Míru do Klatov, kde budou k dispozici lékaři. Zájemci mohou přijít mezi 11. a 15. hodinou. Víc zjistíte u nás na webu. Bezva Fest míří letos do 4 českých měst. Jedná se o největší rodinný festival v Česku, který nabízí bohatý program. Víc za organizátory Adéla Marková.
13: Je to den plný zážitků, hudby, atrakcí, sportu, her, soutěží nejen pro děti, ale celou rodinu. Nabízíme pestrý program, ve kterém si každý najde to své. A hlavně společné zážitky, které si rodiny odnesou domů a budou z nich žít ještě dlouho po skončení festivalu.
1: A já ještě doplním, že u nás na západě Čech se bude Bezva Fest konat 6. června v Plzni. Čeští hokejisté odletěli do Švýcarska, kde se letos bude konat světový šampionát. Od 17:30 naši nastoupí k prvnímu tréninku. Úvodní zápas turnaje pak Češi odehrají v pátek večer proti Dánsku.
8: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Zítra u nás na západě Čech budeme mít převážně oblačno, přechodně polojasno nebo skoro jasno. Objevit se mají taky dešťové přehánky. Teploty vystoupají mezi 10 a 13 stupňů Celsia.
11: Hit Radio FM Plus.
0: Přeju krásný odpoledne, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus. My vám za chvilku zahrajeme třeba Adama Ďuricu a tady je teď David Guetta.

0: Západ, Divoký západ, Hit Rádia FM Plus, a stalo se něco neuvěřitelného. Jakub, ačkoliv dneska neměl být v práci, tak nakonec do práce dorazil a teďka je přede mnou takový dilema. Tak budeš s náma vysílat, nebudeš s náma vysílat, jak to
1: tak
0: jako je?
1: Tak jestli mě necháte, tak jako já vím, že si mě jako tady hodinu teďko pomlouval, já jsem to všechno slyšel. Tak záleží na tom, jestli ještě čteme knihy nebo ne.
0: To je nevýhoda toho, když pracuješ v rádiu a pomlouváš prostě kolegy, oni to prostě můžou slyšet.
1: No jasně, že jo.
0: Každopádně, já jsem teďka chtěl mluvit o tom, že od včerejšího dne je Plzeň město bez hazardu.
1: Bez hazardu?
0: Je to tak, od včerejška už na území města Plzně nenajdeš ani jednu hernu nebo nějaký kasino. Lidi si to na netu jako docela pochvalujou, já tomu moc nerozumím, jo. Hazard se dneska točí hlavně na internetu, že jo? Je teda dobře, že zmizely všechny takový ty špinavý herny a tak, ale jako jedno slušný kasino na úrovni.
1: Takhle jako v Rusku vyply internet a ono to taky jako úplně cesta není, teda upřímně, jo, jako, tak já nevím, jestli by to bylo řešení.
0: Každopádně Plzeň je teda prostě prvním velkým městem v celé České republice, které zakázalo kasína jediným hazardem, tak stále zůstává v noci přejít americkou třídu.

0: Je s váma divoký západ Hitrádia FM+, a jestli nás ladíte v autě, tak děláte dobře.
1: Protože teď je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se odklízí na dálnici D5. Zůstávejte tam opatrní na kilometru 139 ve směru na Rozvadov. Srazily se tam dva osobáky. No a dál pozor taky na jižním Plzeňsku, tam se nehoda stala v obci Letiny. Vaše další aktuální info z dopravy pište na náš WhatsApp a číslo 720 870 237.
2: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
8: Chcete zažít něco netradičního?
9: Nevíte, kam s rodinou na kole?
8: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
9: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
8: Uslyšíte historickou hudbu.
9: A děti zabaví divadelní představení.
8: Užijte si kulturu pod širým nebem.
9: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
10: Na výlet?
11: Ano.
10: Jak?
11: Autem.
10: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
11: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
10: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
11: Olympia Plzeň.cz.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap. Individual style for every generation.
14: M plus H.
15: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
16: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
17: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
18: Už 30 let.
19: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
20: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
21: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi leháro.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ještě tady máme hlasovku od Tomáše.
4: Já když jsem se seznámil se svojí teďkon ex ženou, tak oni bydleli přízemí v takovém baráčku. No a já jsem tam byl samozřejmě na noc, že jo, takže juchuchu, hechechu, chachacha, noční, no.
3: Noční.
4: A potom v kránu jsem začal tam to jako zdrhat mize nebo opouštět prostor, jak to ty chlapi dělají, že jo. A zrovna jsem vpadnul ve 4 ráno do náruče jímu otci,
3: yes,
4: který se tak zděsil, že začal po mně střílet.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Alo Farben, Baby Goodbye, tady je Hit Radio FM plus taky Divoký západ. Zdravíme na celý západ Čechno a jdeme na téma, který dneska rezonuje a nejenom dneska, asi celou Českou republikou. Dneska totiž zasedala disciplinární komise a zdáme verdikt nad Slaví, ale zároveň je třeba asi zdůraznit i nad Spartou.
1: No, 10 milionů korun, čověče, to je slušná pokutička. To bolí jako docela tak, že si byla slyšet, Báro, i přes vypnutý mikrofon.
0: Takhle, ale tak ono to samozřejmě asi mělo bolet, ne?
2: Mělo, mělo.
0: Předpokládám, že to jako není úplně jenom symbolická pokuta, ale že to má být jako exemplární potrestání a 10 milionů nejvyšší hranice vlastně jako i sama Slávie uznala, že prostě ať to bude cokoliv, že to přijmou a
1: nebudou se odvolávat, to?
0: Jec jako dál, ponaučit se z toho. Zároveň ale trošičku drama, když ti do toho vlezu, protože minus 3 body, to znamená rozdíl 5 bodů a ta šance na to, že Sparta bude ještě první, tady je.
2: No jasně, ta matematika je teď někde úplně jinde, takže tady stačí výhra, tady stačí prohra a mistr může být úplně jiný, než se předpokládalo.
1: No, vy řešíte, kdo bude mít pohár, jo. Já řeším něco úplně jiného. Co bude s Tomášem Chorym?
0: Já jsem viděl, že prej o něj má zájem jakýsi lokální klub tady na západě Čech.
1: Počkej, ale to je jako nejvíc, ne?
0: Ale bacha, my záleží, taky hledáme posilení vina.
1: To je to tam, protože na jednu stranu se řeší teda, že dostal jako dostal vyhazov, že jo? Na druhou stranu, jestli bude hrát na mistrovství světa, protože dostal taky pozvánku do širšího kádru repre, jo? A teďka přijde plzeňský deník, ale teda s jobovkou prostě. Vrátí se Chorý na západ Čech? Zájem projevil Sokol Manětín.
0: Jako, já se nechci úplně smát, protože samozřejmě se nechci smát Manětínu.
1: Ne, rozhodně ne.
0: Ale, tak když půjde do toho Manětína, třeba za 20 let si to mistrovství vykope zase, no, jako.
1: Já si myslím, že ani ten Manětín si toho Chorýho nezaslouží. No nic, jdeme na Magdalénu, tohle jsou Jeleni, krásný odpoledne.

0: operátor, který vám dá vždycky víc. Hrajeme o smartfony pro celou rodinu, zároveň taky nákup v hodnotě 10 000 korun. A jediné, co chceme, abyste nám poslali nějakou vtipnou SMSku, kterou vám někdy poslali vaše děti.
1: Já mám děti příliš malý na to, aby dostali telefon do ruky, i když ho mám v ruce velmi často. Baru, co tobě přišla někdy od tvojich dětí nějaká velmi vtipná SMSka? Ty nemáš zase zakrutej ten mikrofon.
2: Já už mám zase děti v pubertě, takže už mi chodí SMSky typu ok, nebo jo, a tam jako humoru moc není.
0: No, buď ráda, že takový ty ksichty, který dělají, se nedají poslat SMSkou, to bychom se asi divili. Jako.
1: No, a buď ráda, že ti ještě něco píšou, za chvilku přijde ten věk, kdy už ani to.
2: Že mě budou jako, že mě ghostnou.
1: Hezký slovo.
0: Co to je?
1: Vygoustovat, neznáš?
0: Ne, já nemám ty děti, víš, tak já jsem jako out v tomhle. Jako, říká úplně, se ještě out?
2: No to už se možná neříká, to už je out, ale že jako mě úplně odepíšou.
1: Tak třeba jo. Ty, jo, dneska si tady neměl bejt.
0: Ano.
1: Jo, ale přesto si přijel.
0: Ano.
1: A kdyby si neřekl ani ahoj, tak by si mě vygoustoval.
0: Jo, takže bych byl skibidy.
1: Pojďme od toho, BBB Hit Radio FM+, právě tam můžete vyhrát nákup za 10 000 korun na prémiové telefony pro celou rodinu. Jenom hity. Hit Radio.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
1: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
2: Sudovi šrot, republice ocel.
3: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši

0: rychle dělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově tak

0: Tohle byla Madonna, posloucháte Divoký západ Rádia FM+, my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda osobního auta se pořád ještě řeší na jižním Plzeňsku. Došlo k ní v obci Letiny, kde osobák narazil do lampy. A pozor taky na dálnici D5. Omezení v těchto chvílích čeká na kilometru 77 směr Rozvadov. Je tam zúžená vozovka. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Plzni v těchto dnech ukončilo provoz poslední kasíno. Podle vyhlášky z roku 2023 měly všechny provozovny z města zmizet už na konci loňského roku. Na začátku letošního jich ale v Plzni bylo ještě 8. Teď už není žádné. Na zítřek připadá Český den proti rakovině. V ulicích měst a obcí u nás na západě Čech budeme opět potkávat dobrovolníky, kteří budou kolem jdoucím nabízet typické žluté kytičky. Spolu s nimi lidé dostanou také letáček informující o prevenci. Pacientům v Česku začala sloužit nová příručka. Věnuje se umělé inteligenci. O co konkrétně se v ní odborníci snaží, říká lékař David Zogala.
9: Trochu poradit těm pacientům, pomoci se zorientovat v problematice, která je teď takový nový fenomén. Pacienti konzultují svůj zdravotní stav a hledají zdravotní rady v těch běžně dostupných tzv. Velkých jazykových modelech, jako je například ChatGPT, Claude nebo Gemini. A snažíme se jim především dát nějaké vodítko, jak postupovat, aby postupovali bezpečně, aby se neohrozili.
8: Příručku najdete na webu České asociace umělé inteligence. A teď ještě fotbal. Plzeň dnes čeká další ze zápasů ve skupině o titul. Viktorka nastoupí v Praze na Letné proti Spartě. Utkání začne přesně ve 20 hodin.
10: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry@ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
8: Podle předpovědi u nás zítra bude většinou oblačno, přechodně jasno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni. Dorazit mají taky přehánky, k večeru budou četnější.
6: Hit Radio FM+.
11: Nádherný odpoledne, před náma celá další hodina plná hitů. Dáme si Sium, taky Jay-Zio a k tomu vám Kuba řekne ahoj.
12: Hit Radio. Ahoj.
13: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

Tohle si vám posloucháte Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ. O Plzni by se dalo říct, že to je město, kde se téměř vymítila žízeň. Teďka o víkendu tady nebude ani hlad. Jo, chystá se totiž Elimon Fresh Festival a to je krásná věc, při který se představí ty nejlepší restaurace z celé České republiky a vy tak budete moct ochutnat, dá se říct, prostě jídlo světového kalibru. Zároveň budete moct být i u toho, kdy se bude hledat nejlepší burgerárna v celé České republice. U toho souboje, ve který bude na jedné straně pražský Fat Fuck a na druhý brněnský Bistro Leháro, můžete bejt. Doražte tuhletu sobotu anebo neděli do parku za Plazou. www.freshfestival.cz, tam najdete veškeré podrobnosti a taky si zjistíte, že si můžete třeba z očí do očí zavařit se Zdeňkem Pourajchem. Tak doražte sobota a neděle

0: folku, třeba Robin Schulz a taky Ellie Goulding. Tady je Divoký západ, Hitradia FM Plus a my vám teďka představíme jednoho migranta, který má všude dveře otevřené.
1: Kdo pak to je?
0: Hele, nic takovýhleho bych třeba před 10 lety jako rozhodně nemohl říct. Doba se drobet posunula a informace taky na Šumavě. Si představ, že žije rys, který ho nám může závidět opravdu celý svět. Jmenuje se Bardy a je to první rys, kterého zachytili fotopasti více než 160 kilometrů dál od jeho původního teritoria.
1: Takže takhle migruje prostě, jakoby takovýhle cesty ujde.
0: Migrant je to.
1: Ano. Migrant je to.
0: Bardy se původně narodil na Šumavě, někde u Hartmanic. A normálně přešel až směrem jako za Krušní hory a usadil se v německém Sasku.
1: Až takovejhle kus. To by mi zajímalo, kudy šel.
0: No přes Plzeň to asi nebral.
1: Přes Plzeň asi ne, no.
0: Až by tu zůstal, že jo? Každopádně vracet se Bardy prej na Šumavu nehodlá, to víte Německo a ty jejich platy.
2: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Tak a jdeme spinkat.
7: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
6: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery C.

0: Six Luxomy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
4: Chceš pomáhat? Tak odpal.
5: Cože?
4: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tady je divoký západ Rádia FM Plus, krásný odpoledne a teď se vrátíme k tomu, co jsme tady řešili přesně před 24 hodinama Miss Czech Republic.
1: Fotky, které se objevily na internetu, totiž vypadají, jako by ty misky, ty účastnice, jak si poupravila umělá inteligence a vlastně ty fotky za nás nejsou úplně jako povedený.
0: Ne, a tak jsme vzali jednu z těch fotek, jednu reálnou účastnici a udělali jsme vedle ní prostě AI umělou holku a ptali jsme se vás, která z těchto dvou holek je umělá a která ne.
1: No, ta otázka zní trošičku zvláštně, naštěstí to nikdo jako nepochopil jinak, než ta otázka byla myšlená a tak jste opravdu typovali a většinou jste se teda jako netrefili, protože většina z vás typovala, že ta reálná, která skutečně se má účastnit té mis, tak tu, že vygenerovala umělá inteligence a ono to tak není.
0: Ne, nebylo to tak a jsem taky rád, že se to nezměnilo a nestrhlo v nějaký shitstorm, který by říkal, a všechny ty holky jsou hnusný a takhle. Ono to tak není. Ty holky jsou opravdu krásný, jenom se ty jejich fotky dostaly do rukou neúplně zručnýmu retušérovi. Výherce už jsme skontaktovali, repráček je na cestě a vyleďte dál Hit Radio FM+. Další soutěž tady bude brzy.

0: Krásný odpoledne, ladíte Hit Radio FM Plus a s váma taky Divoký západ, který ví, co s volným časem. Kam
1: vyrazit? Pátek budeme slavit Den linky 155 a tak v Karlových Varech můžete od 8:30 zajít do Varia.
0: Krásný odpoledne, ladíte Hit Radio FM Plus a s váma taky Divoký západ, který ví, co s volným časem. Kam
1: vyrazit? Pátek budeme slavit Den linky 155 a tak v Karlových Varech můžete od 8:30 zajít do Variády. Najdete tam totiž stánek zdravotnické záchranné služby

0: To je totiž celosvětová charitativní jízda motorkářů na stylových a klasických motocyklech. Ale důležitý je, že všichni ti účastníci, všichni ti motorkáři tam pojedou v elegantním oblečení. To znamená obleky, košile, motýlky a hlavně na voskovaný kníry. Celá tahleta akce upozorňuje na prevenci rakoviny prostaty a duševní zdraví u mužů. Podrobnosti najdete na www.gentlemansrights.com.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitradiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
8: Na výlet?
9: Ano.
8: Jak?
9: Autem.
8: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
9: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
8: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
9: Olympiaplzeň.cz.
10: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
11: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
10: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
11: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
10: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
1: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.

0: Krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, a právě teď je nejvyšší čas shrnout dnešní vysílání.
1: Ano, a já jsem tady nebyl, a tak začínám. Je to dobře, že jsem tady nebyl, protože David se věnoval knihám, což je věc, která mi moc neříká. Naposledy, když jsem totiž něco čet, tak to bylo 120 dní Sodomy a o tom nic vědět nechcete, takže zaplať pán Bůh, že jsem tu první hodinu vysílání vlastně vůbec nebyl.
0: Kdyby jsme byli už takovým seniorským věku, tak řekneme, že nejraději si čteme tu vkladní knížku, že jo?
1: Jo, tak tam taky moc čtení nenajde.
0: Dnešní vysílání každopádně stálo za to, díky moc, že jste nám napsali různý tipy na to, co si přečíst na dovolený na pláži. A zítra to bude stát taky za to, to budeme probírat všechny dětský úrazy.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5 od Plzně na Prahu, počítejte se zdržením. K nehodě došlo na prvním kilometru a teď se tam dělá kolona. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na WhatsAppu 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Pneu servis. Plzeň sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneu servis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Exém ti nedá spát? Najdi úlevu v Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv pře Lucie Daňková. O stavu ústřední vojenské nemocnice v Praze bude premiér Babiš mluvit s ministrem obrany Zunou. Řekl to v souvislosti s dnešní razí Národní centrály proti organizovanému zločinu, která tam zadržela 11 lidí.
11: Teď od nástupu naší vlády slyšíme, že ta nemocnice je v rozkladu, že se tam dějí podivné věci. Já jsem pana ministra Zunu na to upozorňoval, dnes tam zasahuje policie, jo, odcházejí lidi, byl tam nějaký požár, samé špatné zprávy. Je mi to líto, ale samozřejmě ministerstvo obrany musí teď zásadně a rychle reagovat.
10: Zuna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za covidu. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů. Úrodu může ohrozit ještě pokračující sucho. Vysokoškolských studentů v technických oborech ubylo. Zatímco v roce 2005 tu studovalo 60 tisíc lidí, loni to bylo necelých 40 tisíc. V posledních letech roste počet studentů přírodovědných oborů a oborů zaměřených na komunikační technologie. Čeští hokejisté odletěli dnes do Švýcarska. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se zapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Lukáš Sedlák a Matěj Blíml. Světový šampionát startuje v pátek.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
10: V noci většinou oblačno, polojasno, v jižní polovině území se lokálně vyjasní. Na severu Čech přehánky, které nad 700 metrů mohou být sněhové nebo smíšené. Nejnižší teploty je plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 stupně. No a přes den pak pod mrakem maxima kolem 13 až 17 stupňů a přehánky zejména na severozápadě Čech.
13: Tak jsme se dočkali, 18. hodina, start hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal, dobrý den.

hlas jste poznali, píseň určitě taky. Tohle byl Sting, Englishman in New York. Hráli jsme na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Sting se v roce 2025 zastavil v České republice hned dvakrát, hrál v Plzni a taky v Ostravě. No a letos se do naší domoviny vrací znovu, tentokrát vystoupí v Praze. Tak tedy 21.6. je ten termín, který byste si měli poznamenat v kalendáři, pokud Stinga chcete vidět a slyšet naživo. Stojí to za to. Manu Chao, Me Gustas Tu, to je další nachystaný hit, taky Garbage, Only Happy When It Rains. Tak to je záležitost, kterou vám posíláme právě teď. Pro lepší náladu.

0: Líbíš se mi, to zpíval Manučo, Megustastu. Dali jsme si lekci španělštiny teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, do uší vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a raného milénia. A tímhle budeme pokračovat. Píseň nejprve vyšla v roce 1983, tehdy pod názvem Suddenly Went Away. Každopádně o 4 roky později dostala z Brusu nový kabát a taky název Great Commandment. Záležitost od partičky, která si říká kamufláž, budeme připomínat na Hit Rádiu už za chvíli.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindle X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
8: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Izomat stavebniny.
17: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
18: Best Beleza.
17: Nádherná zahradní dlažba.
18: Best Bellissima.
17: Dvě úžasné zahradní dlažby.
18: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
17: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je skupina Divoký byl. Připomíná nám, že se blíží to správné období plné festivalů a městských slavností, kde se Divoký byl určitě bude prezentovat. Takže další skvělá možnost vidět a slyšet je naživo. My jsme je teď připomněli na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. V tom se až do 21. večerní vracíme zpátky v čase, vybíráme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a zavzpomínáme taky na rok 1994. Tuhle věc se dobře znáte, jmenuje se There's a Party, stojí za ní švýcarský DJ, zpěvák, producent, který si říkal Bobo, tedy DJ Bobo. No a právě v 94. vydal desku, která se jmenovala úplně stejně jako tahle píseň, There's a Party, ale mezi těmi skladbami, které se na albu objevily, nesměla chybět ještě jedna věc, která hodně vyčnívala. A tu si právě teď na Hitrádiu připomeneme. Let the dream come true.

UK mi je další skvělá hudební vzpomínka. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší, co jsme našli v našem hudebním archivu. Je to taky dáma s nezaměnitelným hlasem. Jasná věc, tohle je Shakira a hitovka Whenever, Wherever. Tahle věc vyšla na desce Laundry Service z roku 2001. Mimochodem vyšla taky ve španělštině jako Suerte. Hodně zajímavý poslech. Nicméně právě tahle píseň otevřela Shakiře brány do světa mimo Španělsko, respektive její domovinu Kolumbii, poněvadž a protože to byla první anglicky naspívaná píseň, která se ujala v hitparádách po celém světě. No a pak už Shakira věděla, jakým směrem se vydat. Takový

0: budeme hrát, už je za chvilku připomeneme jí tady na Hit Radio, taky Hates a nebo Status Quo. Na to všechno se můžete těšit ještě do konce hodiny.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: ohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora,
5: já Maja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: sedím.
4: Strouhám,
5: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám.
4: Utírám,
5: solím,
4: pepřím,
5: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dej mi jenom trochu času, zpívá v této písni Kylie Minogue. Když koukám na čas, dovedla nás až k 19. večerní. Posloucháte Hit Radio. Užívejte úterý.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže, pohraj jste.
6: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
6: Hora, jama já, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
5: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
7: Šlehám,
6: sedím,
7: strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím,
6: slejvám, utírám, solím, pepřím,
5: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Bude pokračovat skupina Team. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

Tohle je stálice 80kových playlistů a karaoke klasik. I think we're alone now. A zpěvačka, která si na hudební scéně říkala jednoduše Tiffany. Paníte Hitrádio, hudební speciál Hitrádio Klasik, my jsme se teď pohybovali zpátky v 80. letech. Poněvadž a protože vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tiffany byla takovým teen pop idolem. Vzala píseň, která vlastně vznikla v roce 1967, tehdy ji připravila skupina Tommy James and the Shandells. No a v roce 1987, tedy k 20-letému výročí, udělala ten remake, který jsme si připomněli na Hitrádiu právě teď. A i po letech zní pořád naprosto fantasticky. Mimochodem, bylo jí teprve 16 let, když tuhle píseň naspívala a její management tehdy přišel s velmi chytrým nápadem. Místo klasických klubů nebo nějaké tour po festivalech vyrazila na tour po nákupních centrech USA. A tehdy to bylo úplně nové marketingové schéma, které naprosto fantasticky zafungovalo. Možná i díky tomu se pak Tiffany stala jednou z tváří MTV éry. Pokračujeme dál. Teď s dvojicí Mariah Carey a Boys to Men. One Sweet Day. Velká romantika. Už od prvních tónů, tak se nalaďte na tu správnou vlnu. Tohle vám nicméně hrajeme pro lepší náladu. V úterý 12. května, 12 minut po 19. hodině. Hezký večer.

0: Tohle je hudební partička Mojo, Lady, Hear Me Tonight, záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Hezké úterý. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po rané milénium. No a v 80. se budeme pohybovat i za chvilku. Vzpomínat budeme na naprosto ikonickou, fantastickou, legendální záležitost. Jo, rok 1982 přinesl desku s názvem Toto 4, Toto 4 a na ní se objevila od stejnojmenné kapely píseň Africa. Mimochodem, Toto tehdy vůbec v Americe, tedy v Africe nebyli, nikdy ji nenavštívili a ta píseň je v podstatě taková snová představa toho, jak by to tam mohlo vypadat a dokázali to zaranžovat naprosto fantasticky. Mimochodem, takový zákulisní špek, ve studiu to vůbec nenahrávala kapela Toto, ale studioví muzikanti, kteří to prostě vzali z gruntu a naprosto fantasticky, takže i oni si určitě zaslouží nějaké to drobné uznání. Ace of Base přidáme, taky skupinu Činasky, i takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky. CZ.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Hit Radio.

Hráli jsme na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Klasik, až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu a přesuneme se do roku 1997. Na severu vznikla partička, která si říkala Aqua, byla částečně z Dánska, částečně z Norska a právě v 97. vydala desku Aquarium. Na ní se objevila třeba tahle stěžejní záležitost. Písnička, která Aqua naprosto proslavila, která ji otevřela brány do toho hudebního světa, do showbiznisu, který pak Aqua udělal spoustu služby a parády, protože ji vydělal spoustu peněz a přinesl mnoho fanoušků. Na stejné desce se objevila taky jedna romanťárna. Takže Aqua ukázala, že neumí jenom ten bubblegum pop, ale dokáže hrát taky na tu vážnou strunu. No, byla tam ještě jedna stěžejní píseň, určitě ji poznáte. Dr. Jones byla v podstatě taková parodie na Indiana Jonese. Jinak ten klip, který vzniknul, to byla naprostá charakteristika 90. džungle, chrám, dobrodružství, komiksová stylizace, barevné kostýmy, prostě všechno, co od té písně čekáme, už jenom podle toho, jak ji slyšíme. Tak si teď pojďme poslechnout v plné parádě. Rok 97, Dr. Jones.

0: O naše uši se teď je starala Donna Summer. She's work hard for the money, tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali, posloucháte Hit Radio. A ten hlas určitě taky poznáváte, patří Madoně. Píseň What It Feels Like for a Girl se objevila na její desce v roce 2000. To je hodně pohodová záležitost. Madonna se nicméně rozhodla, že vydá ještě jednu verzi a připravila oficiální taneční remix. Jmenuje se úplně stejně, je o hodně víc našlapaný a hrát vám ho na Hitrádiu budeme za chvíli. Přidáme Roxette anebo Modern Talking.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: naprostá ikona 80. skupina Modern Talking a Včery Shady Lady, hymna roku 1985. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, je tu 20. večerní.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
3: Aspekta. Rokycanská 64. Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete a

typický zvuk vanastovek. Vanastovy věci dohrály právě teď. Na Hitrádiu jsme si poslechli sbírku z vadlejch růží. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Až do 21 hodin vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že vám to dobře vyladí ten úterní večer s datem 12. května. My si teď dáme hudební projekt Stars on 45. Vznikl v Nizozemsku a tahle parta se specializovala na to, že dělala hudební remixy spojené s několika hitů konkrétních interpretů. No a my si teď budeme hrát More Stars, což je taková ABBA medley. Mix těch největších hitů ABBY.

0: Tohle je jedna z těch písní, které interpret umístí na disku a nemá od nich žádné velké očekávání. A tady přichází ten paradox, kdy přijde na řadu posluchač, který rozhodne, tohle bude hit. Příběh v kostce, který potkala taky písničku Wasn't Me. Tohle byl Shaggy a Rick Rock. Ladíte Hit Radio. Hit Radio, které vám až do 21 hodin hraje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je naprostá 80ková hymna. Vyšla v roce 1988 na albu The Innocence. To má na triku pochopitelně partička Erasure. Písnička se jmenuje A Little Respect. A hrát ji budeme za chvíli. Taky North and South, Tarantino's New Star, anebo Shakespeare Sisters. I na to všechno se v těch příštích minutách můžete těšit.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle byly Shakespeare Sisters s hitem Stay. Hrajeme ty největší hity, ale taky se věnujeme aktuálním tématům, které vás zajímají. Erasmus je termín, který znáte zejména, pokud máte doma školáky a studenty. Erasmus není jenom semestr na pláži a selfie z Barcelony. Dnes můžou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, učni nebo třeba mladí sportovci. Evropská unie na program Erasmus Plus do roku 2027 vyčlenila zhruba 26 miliard eur a cílem je, aby zahraniční zkušenost nebyla jenom pro bohaté rodiny. A jak potvrzují i studenti na sociálních sítích, největší přínos se často není škola samotná, ale samostatnost, jazyky a zkušenost se světem. Tím tedy vyvracíme možná ten největší mýtus, který říká, že Erasmus jenom pro vysokoškoláky. Ne, ne. Stejně tak to není jenom zábava a půl roku volna. Student nebo účastník musí plnit studijní, pracovní nebo projektový plán. U vysokoškoláků se řeší předměty a kredity, u odborných škol praxe, u škol a organizací konkrétní vzdělávací cíle. A vůbec nevadí, když člověk neumí perfektně anglicky. To není definitivní vstupenka a ani podmínka. U některých pobytů je pravda, je angličtina důležitá, jinde nicméně může jít o jiný jazyk nebo o praktickou odbornou zkušenost. Erasmus Plus samozřejmě vznikl jako evropský program a podporuje spolupráci mezi zeměmi, ale jeho praktický dopad je velmi konkrétní. Mladý člověk si vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určen jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to vyzkouší život v zahraničí, zlepší jazyk, získá zkušenost s jinou školou nebo pracovištěm a často i větší sebevědomí. Důležité je si říct, že Erasmus Plus není určen jenom pro úzkou skupinu vyvolených. Ve skutečnosti je to jen velmi praktický program Evropské unie.

0: písnička, kterou budou všichni znát jako Sklíčka, Ondrasové Sklíčka. Její opravdový název je Ale ty a můj brat. Ladíte Hit Radio. To byl Miroš Birka, Marika Gombitová a Jan Lehocký. To jsou jména, která se potkala ve skupině Modus, takže samé povědomé hlasy. My budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic dalšími skvělými hity. Na chystaní třeba Sugar Babes, taky Point Break nebo Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Záležitost, kterou pro vás taky máme nachystanou do těch příštích minut. Hodně pozitivní úterý, to se musí nechat.
1: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Takhle to v závěru hodiny rozparádili na Hitrádiu Point Break. Stand Tough byla záležitost, která nám dnes uzavírá aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Těšit se na vás budeme pochopitelně i další večery, vždy od 18 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Zítra nicméně vaše středa, to budete playlist na Hit Radio režírovat vy. No a z té další muziky bude pokračovat třeba Taylor Swift, Lost Frequencies, Moby, Aneta Langerová nachystaná. Prostě i v příštích minutách bude co poslouchat. Tak mějte hezký úterní večer.

0: hořák, zapínám, krájím, šlehám, sedím, strouhám, flambuju, hasím, slejvám, utírám, solím, pepřím,
1: servíruju.
0: To bude legendární hostina. Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
2: Hit Radio.

0: nic nevidím.
1: Nemůžem rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
0: Heneš, long story short, tady.
1: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, Yamaya, taky.
1: Dobrý.
0: Jdeme.

0: špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
4: Radio. It makes me feel

0: sařík, žehe krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.

0: FM+.
1: Zlepši si náladu.
0: Tohle vám hrajeme nově.

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
2: Potisk trička, potisk trička, byla bel CZ.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistě podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte